přes 300 000 tun paliva a v dalších měsících mají následovat ještě větší zásilky. Ukrajinský prezident Zelenský dohodu označil za projev slabosti a varoval, že Moskva uvolnění sankcí oplatí dalším terorem. V Česku dnes pokračuje druhé kolo komunálních voleb, ve kterých si zástupce může vybrat přes 8 milionů voličů. Místnosti jsou dnes otevřené od 8 do 14 hodin a podle odhadu ministerstva vnitra se účast zatím pohybuje kolem 20%. Úředníci zároveň upozorňují na zvýšenou citlivost veřejnosti na předvolební kampaně přímo v den hlasování. Spojené státy uvalily sankce na Mezinárodní trestní soud a zakázaly s ním veškeré finanční transakce. Krok přišel jen několik hodin poté, co bývalá soudkyně tribunálu získala Nobelovu cenu míru. Soud sankce označil za útok na vládu práva. A teď sport. České fotbalistky prohrály úvodní zápas baráže o mistrovství světa se Skotskem 0-2 a v závěru dohrávaly oslabené o vyloučenou hráčku. O postup na turnaj budou bojovat v úterý v odvetě ve Skotsku. Fotbalisté Slávie zvítězili v předehrávce 10. kola ligy na hřišti posledního Zlína 1-0, jediný gól dal v 16. minutě Ajosi. Pražský klub tak jako jediný v soutěži zůstává neporažený a vede tabulku s náskokem 6 bodů. A na závěr dobrá zpráva, Vsetínská malá knihovna v Prostřední Bečvě obsadila druhé místo v celostátní soutěži Knihovna roku. Porota ocenila, jak se jí daří udržovat místní tradice a paměť regionu. Knížky si tam navíc lidé běžně půjčují a vrací sami, bez obsluhy. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude deštivo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v sobotu pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Tolik počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Čet rádiem uteče příjemněji, zdraví Bucifal.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den.
2: Tak. Náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal.
2: Tak, já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
1: A jo.
2: Tak vy taky tak trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, a zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhle to
2: a... Ano. A... Nebo tamto, že
1: ano,
2: jo?
1: Tak.
2: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte. Ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo. No.
1: Jednou vám do toho přijde tohle a nebo tamto.
2: Ano.
1: A...
2: Nebo i něco jiného,
1: no,
2: že jo.
1: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě tohleto. Takže jednou je to tak, že jo, pak zas třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak... Prostě, víte?
1: Jo.
2: No ne?
1: No, to teda no. Nikdy.
2: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, no. Že jo? No jo.
1: Baba.
2: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo.
2: Je tak baba jako jo, já vím. No jo,
1: tak
2: jo.
1: Tak jsem to myslel.
2: Jo.
1: No.
2: Jo, co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: Jo. No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? Taky ne. No jo.
2: Jo,
1: počkejte, no. To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda?
1: Jouda.
2: Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás.

0: byl on.
1: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
2: Ale ne, takovej vysoký, blondiák, Franta Jouda.
1: Jo, ta Franta Jouda, já už vím, no. Tak toho jsem neznal. No.
2: A já myslel, že jsi ho znal?
1: No já taky myslel na Převítele, chudák asi umřel a já ho ani neznal.
2: No jo.
1: Já znal jinýho, víte, ale ten se zase jmenoval Jouda, ale Rambousek.
2: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
1: Jde, pak s ním je to horší.
2: Prosím vás, jako horší?
1: A ten ještě žije, chudák.
2: Jo, ne. A takovej dneska ještě ale hodně.
1: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
2: Jo, Rambousek,
1: Rambousek,
2: aby ho neznal,
1: no,
2: takový malej pihovatej,
1: no jo.
2: No,
1: jo.
2: A co pak je s Rambouskem?
1: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte?
2: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No, tak to on bude asi jako ona.
1: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
2: Ale tu je ona stávající.
1: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
2: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
1: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč. Tak
2: no, tak. Ona je taková korpulentní.
1: No jo, no. Já už vím, no. No tak korpulentní, ona není jen tak, jen tak kapkupulentní,
2: no,
1: že jo.
2: Tak nějak, no, tak nějak, no. No. To je totiž tak, vždycky říkávala, že s poctivostí člověk nejdál dojde.
1: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
2: No. A tu si teď bude brát?
1: Yeah.
2: Jemu už bude 50, jí sotva 20.
1: No. No pak teď to ještě bude, že jo? Za takových 10 let.
2: Jo, za 10, to už mu bude 60.
1: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
2: No. Kde pak? Věřte, že není přešťastný manželství.
1: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
2: Jak slepičí nemoc?
1: No jako když zanáší.
2: Jo tak, jo, jo.
1: Tak to je konec, víte?
2: To je pravda, tak, no. To je konec.
1: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
2: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
1: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
2: Ježišmarja, už... jak to letí.
1: No jo, taky.
2: Taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
1: No.
2: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
1: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
2: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
1: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase bude ráno.

Zimě mám. S tím se má milá, nelám hlavu. Hej, jsou to jen sněhy na skalách. Tak se mnou pojď a neměj strach. To nejsou obři v běsném klání. S tím se má milá, nekaž spaní. Hej, jsou to jen stíny na stěnách. Tak se mnou pojď.

tak netajdeš, to nejsou oni. Jsou to jen ptáci v korunách, tak se mnou pojď.

čas je mrtvej, vrak vyzjel mu. Poslední záběr v němém filmu. Žijou snad tváře v novinách,

Chod srdce zrychluje se, nejste starší ročník, banér, ty však máte rozpukané. Moře smutku je hoclané, chyťte se mne, chyťte pane.

0: jsou 3 hodiny.
1: Vítejte u nočních zpráv Čet Rádia, tady Vlasta a hned začínáme. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Senátní klub starostů obhajuje nečekaně silnou pozici, premiér Babiš hodnotí komunální volby jako potvrzení síly hnutí ANO a při útoku na letiště v Riádu zemřeli lidé. Indická policie v sobotu v ulicích hlavního města Dillí zadržela nejméně 2000 demonstrantů. Protesty organizovalo opoziční hnutí Šváby lidová strana, které požaduje odstoupení předsedy volební komise Ganeše Kumára. Podle agentury AFP úřady zadržely v letadle mířícím do indické metropole i 3 hlavní představitele hnutí, OSN mezitím vyzvala k propuštění bezdůvodně zadržených lidí. V Brně po sečtení naprosté většiny hlasů vedou lidovci společně se starosty s více než 27% hlasů. Na druhém místě skončila koalice ODS, TOP 9 a nezávislých, která vyhrála minulé volby, třetí je hnutí ANO. O vznikající koalici jednají lidovci se starosty, ODS s TOP 9 a nezávislými, Piráti, Zelení a hnutí za Lužánky, přičemž primátorem by se měl stát lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Premiér Andrej Babiš označil výsledky komunálních voleb za potvrzení toho, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě Senátu. Podle něj se hnutí přiblížilo výsledku z roku 2022, přestože mělo v opoziční roli více času na kampaň. Ve svém projevu také zkritizoval veřejnoprávní média s tím, že nikdo nekontroluje jejich hospodaření. Senátní klub hnutí Starostové a nezávislí, který byl před volbami považován za nejohroženější, se nakonec možná vůbec nezmenší. Strana má jisté 2 senátorské mandáty a dalších 12 kandidátů postupuje do druhého kola. Hnutí ANO má do druhého kola sice o jednoho postupujícího více, ale šance na výraznější posílení jeho senátního klubu jsou menší, protože jeho voliči k druhým kolům chodí méně. Při sobotním útoku na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí. Dalších přes 300 osob utrpělo zranění, některá z nich jsou podle úřadů kritická. Informaci potvrdil Saúdský úřad pro civilní letectví. A teď sport. Judista Lukáš Krpálek vybojoval na mistrovství světa v Baku svou už 6. medaili, tentokrát bronzovou v kategorii nad 100 kg, když v posledním souboji těsně porazil finského soupeře Puumalainena. Blíží se 136. ročník Velké Pardubické. Na start se letos chystá 10 koní. Ve startovní listině jsou i 3 žokejové, kteří si vítězství v tomto náročném dostihu už dříve vyzkoušeli a jejich zkušenosti by koním mohly výrazně pomoci. A na závěr jedna zajímavost z komunálních voleb. V Ústí nad Labem se zrodil pravý volební zázrak, když vítězná koalice 7 stran a hnutí nazvaná Jedno Ústí získala poprvé v historii města přes 50% hlasů. Toto uskupení, v němž jsou mimo jiné Piráti, Zelení nebo TOP 9, tak po 8 letech vystřídá na radnici hnutí ANO, které skončí v opozici.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno a 9 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v neděli pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Vlasta z Čet Rádia.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den, pane Šmajda.
2: Ale dobrý den, pane Leibl.
1: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
2: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
1: Jak to?
2: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
1: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
2: No samozřejmě, si začněte, no.
1: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
2: Ke mně?
1: No ano.
2: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
1: No ano, k vám domů.
2: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte?
1: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
2: Já vás na večeři?
1: No ano, vy už to nevíte.
2: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
1: No a taky hlavně proto, že se vás chci něco zeptat, víte?
2: No já se zeptejte, no.
1: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
2: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
1: Jo, toho syna, myslím.
2: No jo, poby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
1: No toho já myslím právě.
2: No jo, toho já
1: se vás chci něco zeptat, ale no. Čistě tak jenom mezi námi.
2: No jistě, jako... no.
1: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
2: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
1: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
2: No tak vidíte, teď vám to říkám.
1: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
2: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
1: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
2: No tak natolik ho zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
1: no,
2: že jo?
1: No právě.
2: Oni jsou různý hochštapleři.
1: No já.
2: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
1: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
2: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně tohle?
1: Vy nevíte, co je statistika?
2: No počkejte, statistika to je...
1: Statistika.
2: Statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo, ne?
1: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
2: A nebo to ne, jo.
1: On dělá statistiku.
2: Jo, takhle, aha, jo.
1: Vy nevíte, co to je statistika?
2: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
1: no taky, ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
2: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
1: ne. Ne, to jsou určité výpočty, víte?
2: Jo, takhle, aha.
1: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
2: Jo.
1: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
2: jo,
1: to se počítá, jo?
2: Litr a dvě deci, jo?
1: No, dejme tomu.
2: Jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
1: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
2: No jo, no.
1: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
2: Jo.
1: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
2: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
1: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete?
2: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
1: No dobře, a já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
2: no,
1: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
2: já.
1: Tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
2: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije

0: a přímo přejede takhle.
1: No představte si, přímo přejede člověk a každou půl hodinu.
0: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
1: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
0: Cože?
1: To není jeden jediný člověk.
0: No jo, proto. Se střídají, že jo? No.
1: To je všechno statistika, víte?
0: Jo, takhle,
1: statisticky
0: jo,
1: to, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
0: Jo.
1: No například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
0: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
1: Jak to nesmysl?
0: Jo, mám už na příkladu různých. To byli například dva bratři.
1: Jo.
0: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: No dobře, to je náhoda, že
0: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. Prostě nemám vůbec společnost kouření.
1: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
0: No jo, co
1: je? Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
0: 101 slaneček denně?
1: Ano.
0: Na jednoho člověka?
1: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
0: No to je strašný teda.
1: Jak strašný?
0: No jak si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
1: No a...
0: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
1: Já nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
0: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
1: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
0: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
1: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
0: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
1: Já, že jsem sněd půl kuřete?
0: No samozřejmě.
1: A jak jste na to přišel?
0: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschledanou.

podívej, kvete růže, podívej. Ale jak ty růže pěstovat, když našinec je řezník? A ne Jan Amos Komenský.

0: jsou 4 hodiny.
1: Dobrou noc, posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají noční zprávy. A tady jsou hlavní titulky. Senátní klub starostů obhajuje nečekaně silnou pozici, premiér Babiš hodnotí komunální volby jako potvrzení síly hnutí ANO a při útoku na letiště v Riádu zemřeli lidé. Indická policie v sobotu v ulicích hlavního města Dillí zadržela nejméně 2000 demonstrantů. Protesty organizovalo opoziční hnutí Švábí lidová strana, které požaduje odstoupení předsedy volební komise Ganeše Kumára. Podle agentury AFP úřady zadržely v letadle mířícím do indické metropole i 3 hlavní představitele hnutí, OSN mezitím vyzvala k propuštění bezdůvodně zadržených lidí. V Brně po sečtení naprosté většiny hlasů vedou lidovci společně se starosty s více než 27% hlasů. Na druhém místě skončila koalice ODS, TOP 9 a nezávislých, která vyhrála minulé volby, třetí je hnutí ANO. O vznikající koalici jednají lidovci se starosty, ODS s TOP 9 a nezávislými, Piráti, Zelení a hnutí Za Lužánky, přičemž primátorem by se měl stát lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Premiér Andrej Babiš označil výsledky komunálních voleb za potvrzení toho, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě Senátu. Podle něj se hnutí přiblížilo výsledku z roku 2022, přestože mělo v opoziční roli více času na kampaň. Ve svém projevu také zkritizoval veřejnoprávní média s tím, že nikdo nekontroluje jejich hospodaření. Při sobotním útoku na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí. Dalších přes 300 osob utrpělo zranění, některá z nich jsou podle úřadů kritická. Informaci potvrdil Saúdský úřad pro civilní letectví. Senátní klub hnutí Starostové a nezávislí, který byl před volbami považován za nejohroženější, se nakonec možná vůbec nezmenší. Strana má jisté 2 senátorské mandáty a dalších 12 kandidátů postupuje do druhého kola. Hnutí ANO má do druhého kola sice o jednoho postupujícího více, ale šance na výraznější posílení jeho senátního klubu jsou menší, protože jeho voliči k druhým kolům chodí méně. A teď sport. Judista Lukáš Krpálek vybojoval na mistrovství světa v Baku svou už 6. medaili, tentokrát bronzovou v kategorii nad 100 kg, když v posledním souboji těsně porazil finského soupeře Puma Lainena. Blíží se 136. ročník Velké Pardubické. Na start se letos chystá 10 koní. Ve startovní listině jsou i 3 žokejové, kteří si vítězství v tomto náročném dostihu už dříve vyzkoušeli a jejich zkušenosti by koním mohly výrazně pomoci. A na závěr jedna zajímavost z komunálních voleb. V Ústí nad Labem se zrodil pravý volební zázrak, když vítězná koalice 7 stran a hnutí nazvaná Jedno Ústí získala poprvé v historii města přes 50% hlasů. Toto uskupení, v němž jsou mimo jiné Piráti, Zelení nebo TOP 9, tak po 8 letech vystřídá na radnici hnutí ANO, které skončí v opozici.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno a 9 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v neděli pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

Číslo už to zvoní a prázdným bytem, z nějž nábytek si zdávno vzal, zní halo, hano, spíte.

tam jak divnej patron s omrzlými křídly. Sedmé nebe, páté patro, prsty bílé jako křídy. Aspoň klíče z okna mu hoď, nebo promluv do sluchátka. Tahle noc je jako život, stejně trpká, stejně krátká. Halo, halo, halo, do tiché noci se ozývá skleniček.

Co se stalo, stalo, stalo, kde konec je tvé jistoty?

nebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám, jsem ještě vzhůru, pojď ke mně.

0: nedělní odpoledne rodinka vyrazí na procházku a staví se i v zoo. Pán s paní tak se tak toulají, dostanou se až k pavilonu opic. V nestřeženém okamžiku gorilý samec vytáhne pracku, popadne manželku, prorvej těma mřížema dovnitř, zařene jí do kouta a začne z ní rvát šaty. Ona úplně zoufá, tyčí: Josef, Josef, pro boha, co mám dělat? Zkus říct jako doma, že tě bolí hlava.
1: Začalo vysílat OK 3. A dědek rejpá zahradu, babička pro něj běží a křičí: dětku všeho, nech pojď honem, v tom aparátu dávají nějaký čuničiny. Tak vůzrčím praštil, běžel tedy domů, ani se nezušramtal přes celý byt, přiběh k televizi, teď na to kouká: pa bábo, prosím, to je úplně slepá, je to matuška a žere párek.
2: Rodina koupí nový auto a táta říká: no tak pojedem to projet, tak vyjedou na dálnici. A vzadu holka říká: tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká: táto, semka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta: co je? Máma je koukala z okna, ti to urazilo hlavou. A co žvete teda?
3: My jsme to neviděli.
4: Přijde čekáček v Paříži do bordelu a zavolá tu paní a říká: prosím vás, já bych si přál, prosím vás, ale diskrétně, já bych chtěl dámu s velkýma prsama a s malou funelkou, ale prosím vás, diskrétně, a posaďte se tam. Za kulisy se pozve z Amprionu ten pán s velkýma rukama, malým čuráčkem, do pětky.

0: Jeden náš rekreant si zajel až do Ameriky a měl posledních 10 dolarů. Říká, to bych měl něco manželce koupit pro radost, tak vlez do jedné parfumérie a říká, že by prosil něco za 10 dolarů. Říká, já bych nějaký hezký dárek. Říká, no tak tady máte sadu mídel. Leden, únor, březen, duben. No a kolik to stojí? 40 dolarů. No, když já mám jenom... A nešlo by něco menšího? No tak tady máme potom jaro, léto, podzim, zima, to stojí 18 dolarů vám za 8. A nešlo by jenom třeba pátek nebo tak, no tak za 10 dolarů tady máme středu a pátek. Tak prosím, ano, a přibál já k tomu prezervativ a říká, ne, ten já jsem si nekoupil, ne, ten my dáváme zdarma, aby se nám nemnožili takový zákazníci, jako jste vy.
1: Přijde domů táta se synem takhle a manželka se někde toulá, není přes teda zrovna doma. Ty hledají něco k jídlu, nemůžou nic najít. Ten říká, čuči, to je hrozný, ta bába zase nic nevaří, nebo co tady bendě. A ten kluk povídá, hele, a co kdybychom teda snědli jí? To se není možný, snad bys chtěl sežrat mámu, co ti to napadlo? No ale se, mě nevaří, to by už nestojí a držet jí kvůli sousedovi se nevyplatí.
2: Ředitel přijímá novou sekretářku. Sekretářka nastoupí, tak říká, vážená slečno, tak tady v těchto šuplicích, že mám to a to, tady mám to a to. A když tak vyplává, tak na ně odznuděně kouká a říká, a víte, a nejlepší bude, když si dopovíme večer v restauraci. Já vás zvu na večeři. A výborně. No tak tam přijdou noblesní restaurace, co si dáte k jídlu? A říká, no mě to jedno, já bych to vzal od zhora. No tak první minutka, druhá minutka, on si říká, do prčic, no tak bude to drahý, ale je to kočka, stojí to za to. Přešel hned na týka, říká, drahušku, co budeš bumbat? Říká, no jenom francouzský koňak, dobrý mu jídlu, to víš, že jo? No, říká, no prčic, no tak drahý to bude, ale je to kost, no tak stojí to za to. No a tak ona sní celý menu, vypije flašku koňaku, on zaplatí, říká, na kafičko půjdeme ke mně. No samozřejmě, s tím jsem počítal, říká, super, tak aspoň to. Tak jdou domů, on se zrovna sprchuje a říká, dělá si ještě srandu, ne? A říká, nemáš ještě, ale říká, no něco bych zakousal, tak se v lednici máme uherák, že jo, takhle voloupe a teď celý jí. On takhle vyraz, říká, prosím tě, to takhle vždycky žereš? On říká, ne, vždycky ne, jenom když mám menstruaci.
1: Letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká, vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota minus 32 stupňů, vnitřní teplota plus 25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout, tak zapne automatickýho pilota, jako se protáhne a říká, tak teď se nejdřív klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, že se nejdřív klidu nažere, ne?

0: Jeden takový odvážlivý měl milenku v 10. poschodí. Manželka jela na rekremaci, on přišel z nádraží, ruce špinavý až polketek, hladí lokomotivu a honem do sprchy a honem za milenkou do 10. poschodí. V nejlepším ona taky říká, prosím tě, nezlob se, ale zmiz, uteč, nebo schovej se, říká, kam to, skoč z okna, bude zlé. Manžel přichází do 10. poschodí, když se zabiju, ale mě zachráníš čest, mě zachráníš život, ty můj šmerdo, berdo, burdo, a chytla ho za uši. A když žena v určitém okamžiku chytne chlapa za uši, chlap zblbne, začal lítat, najednou otevřel okno, skočil. Na čerstvým vzduchu přišel k rozumu, říká, co jsem to udělal, já kráva nedojena, taková škatule stará, za nic to nestálo, prachy to stálo, doma hezkou ženu, děti, auto, o všechno přijdu, proč já to nenechal, říká jsem si, lejzo, nech to, dokud je čas, nech to, bum, dopad a nestalo se mu nic. Ani nohu si nezlomil. Podíval se nahoru, říká, 15 metrů volného pádu a člověka hned napadají takový voloviny.
1: Tak vyprovází manželku do lázní, ne? Na nádraží, ona v tom okně vagónu. Loučil se rozjíždí ten vlak a on na ní volá, buď mě v těch lázních věrná. Vlak zrychluje, ona, že co? Tak on popoběhne a zase, že buď mě v těch lázních věrná. Ona zase, co? Teď ten vlak zrychlil a on popoběhl k más do toho kandelábru, se otřepe a říká, než tě poskáču celé Karlovy Vary, ty kurvo hluka.
2: Zoufalý manžel jde doktorovi a říká, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaké pilulky na povzbuzení? On páči, že máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Jednu pilulku jí dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku. Sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se jenom k němu přivine, říká, ty Pepouši, já mám takovou kuť na mužskýho a pan Mazenkovi, že já taky.

Přijde chlapík doktorovi a říká: pane doktore, já mám problém, já každý večer prostě se pomočím. Manželka se mnou nechce spát, před dětmi ostuda, já prostě s tím mám problémy, musíte mi nějak pomoct. A doktor říká: no člověče, to musí mít nějaký prapůvod. A chlapík

0: říká, no mně se každý večer zdá, že přijde trpaslík, takový hajzl malej k posteli a říká, pojď chcát, no a já se probudím úplně prochcanej a doktor říká, no tak to člověče, musíte si sugerovat myšlenku, že prostě řeknete, já už jsem byl, mně se nechce. No a potká ho za týden na ulici, chlap nešťastný, smutný a doktor říká, čověče, tak sugeroval jste si tu myšlenku, jako odehnal z toho od té postele a on říká, ale to jo, no přišel k posteli a říká, pojď chcát a já mu říkám, hele, nech mě bejt, já už jsem byl, to nevadí, tak pojď srát.
1: Usák zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po jí vrchní takhle přinese a od protějšího stolu stane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ, patřím mu Garila, smačíla svoje jajce v mojem supi. On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl, jde šatnář a on mu říká, ty znáš, patře mu Garila, smačila své jajce v mém supe. Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, patře mu Garila, smačila své jajce v mém supe. Říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, patře mu Garila, smačila své jajce v mém supe a on, patřím mu Garila.
2: Potkají se dva kamarádi a jen vleče šíleně těžký kufr. Ty boha, kam to vlečeš, čo vleče? Panu, kam to vleč? Stará mě vyhodila. Oj, ježiši, to by si tam moje mohla dovolit, jak ji zabiju. Co myslíš, že v tom kufru nesu?

0: přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. On říká, perlišní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak mi přineste 3 ústřice a držte mi palce.
1: Něco z pralesa pro změnu. Ráno se lev probudí, vyleze z jeskyně, tak se tak protáhne a běží zajíc. Říká, pojď sem ty hajzle ušatej. Kdo je králem zvířat? Říká, no přece ty lve. Říká, správně. No a teď tam běží nějaká antilopa, říká, pojď sem ty mrchoská kava. Kdo je králem zvířat? No přece ty lve, samozřejmě. A teď mu roste sebevědomí a jde a potká se a říká, tak co ušáku, kdo je králem zvířat? On takhle popadne tím chobotem, vlastně začne třískat vozem, hodí ho do houští, ne? Lev z přerážený hláty tam chvilku leží, vyleze a říká, no tak nemusíš být hned tak nasranej, když něco nevíš.

0: Je 5 hodin.
1: Hezké ráno s Četrádiem. Tady Nika a tohle je ranní přehled zpráv. Pojďme na to nejdůležitější. Trump oznámil dohodu s Putinem o dodávkách ruské nafty na americký trh, silné zemětřesení zasáhlo Panamu a úřady varují před tsunami, spisovatelka Tučková ostře kritizuje vystoupení ministra kultury na frankfurtském knižním veletrhu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že s ruským protějškem Vladimirem Putinem domluvil dodávky ruské nafty na americký i světový trh. Podle Trumpa má Rusko okamžitě dodat přes 300 tisíc tun paliva a v dalších měsících mají následovat ještě větší zásilky. Telefonát s ruským prezidentem označil za velmi úspěšný. V Česku dnes pokračují komunální volby, ve kterých může hlasovat přes 8 milionů voličů. Podle odhadu ministerstva vnitra se účast zatím pohybuje kolem 20%. Volební místnosti jsou dnes otevřené dopoledne, v pátek večer se hlasovalo až do 10. hodiny. Jižní pobřeží Panamy zasáhlo silné zemětřesení o síle 7,7 stupně. V několika provinciích vypadla elektřina a museli zavřít školy, úřady však zatím nehlásí žádné oběti ani vážné škody. Kvůli otřesům bylo vydáno varování před tsunami podél pobřeží hned několika zemí střední a jižní Ameriky. V pražské stanici metra Náměstí Míru v pátek večer spadla žena do kolejiště a na místě zemřela. Provoz metra byl kvůli neštěstí na části linky a mezi Žirivského a Davidskou na čas přerušen. Okolnosti tragédie teď vyšetřuje policie. Česko je letos čestným hostem knižního veletrhu ve Frankfurtu, kde ale vystoupení ministra kultury Oty Klempíze vyvolalo nevoli mezi českými autory. Spisovatelka Kateřina Tučková mu vyčítá, že se ve svém projevu vracel k minulosti a vyhnul se aktuálním problémům umělecké scény. Podle ní je se současným vedením ministerstva těžké vést smysluplný dialog. A teď sport. České fotbalistky prohrály úvodní zápas baráže o postup na mistrovství světa se Skotskem v Pardubicích, a to v poměru 0:2. V závěru navíc dohrávali bez vyroučené Terezy Krejčiříkové a o premiérový postup na velký turnaj budou usilovat v odvetě ve skotském Paisley. A na závěr dobrá zpráva z Valašska. Malá knihovna v prostřední Bečvě na Vsetínsku obsadila druhé místo v celostátní soutěži Knihovna roku. Porota ocenila, jak pečuje o místní tradice a paměť regionu, a čtenáři si tam knihy dokonce půjčují a vracejí sami bez obsluhy.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze deštivo a 12 stupňů, v Brně zataženo a 11, v Ostravě deštivo a 12. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Prostylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Tolik k tomu, jak dnes bude. Opatrujte se, Nika.

0: Divadlo Noc.
1: Já jsem chtěl dneska ohlásit novou rubriku v našem pořadu politické harašení. Název rubriky zní Fujtajbl aneb Bubuvařečka.
2: Co je to za název?
1: Pravdivý, ne? Realistický. Se přiznejte, jak jste na tom s vařením. O Štědrém dnu loni paní Bubílková darovala panu faráři Vánočku. Pan farář to teda přežil, ale po Vánocích mě potkal a říkal, pane Šimku, ta paní Bubílková by byla ideální agitátorka mezi ateisty. Tady by jim rozdala Vánočky, tak se začnou modlit i nevěřící.
2: Náhodou, já jsem tu Vánočku pekla podle receptu z rádia.
1: No, já jsem vám už několikrát říkal, abyste si koupila nový rádio.
2: Ne.
1: Paní Bubílková, nic o vašem vaření nemůže být pomluva. Víte proč? Protože všechno je pravda. Já nevím, jak to paní Bubílková dělá, v létě jsem nasbíral hříbky, paní Bubílková to připravila, byly z toho mochomůrky. Odnes to soused, on to nebyl dobrý člověk, no ale o mrtvejch jen dobře. Tonto,
2: pořadu nebudeme pouze vařit, ale budeme vám i radit. Dnes například vám poradíme, jak správně reklamovat. To nám nedávno v televizi předvedl vicepremiér Gréger. Ten si koupil pánvičku a ta se mu hned při prvním vaření přilepila ke sporáku. Tak vzal pánvičku, vzal televizní štáb a šel reklamovat. Tam ho už čekalo nastoupené celé vedení, usměvavé tváře a dokonce polonahé dívčiny.
1: No jistě, jedním byly vidět i pánvičky. To nebyla reklamace, to bylo něco mezi erotickým veletrhem a oslavou 1. máje. Víc se na to můžeme podívat.
3: Mezi kastroly a pánvičkami byl ministr obchodu a průmyslu evidentně jako doma. A tak nejspíš paní Gregrové přibude opět nějaké to zařízení do kuchyně. Jen obyčejný smrtelník si možná posteskne, že jeho takovéhle úřednice nejspíš v reklamačním řízení nečekají.
1: Tady se zase potvrdila pravdivost latinského pořekadla. Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Kdyby český ministr přinesl k reklamaci vlastní trus a vyjádřil s ním nespokojenost, obdrží okamžitě nové potraviny i s kulturním programem.
2: A nyní pro vás máme ještě několik vánočních receptů z naší politické kuchařky. Jako první vám nabízíme takzvané kuře kandidát a la Unie svobody.
1: Vememe nejprve starou slepici do tašky a přemístíme ji do nově založeného kurníku, aby omládla a stalo se z ní hodnověrné politické kuře. Pak už je postup stejný jako při přípravě normálního kuře. Případné poznámky u oběda, to kuře tvrdé, to asi pamatuje založení ODS, odbýváme větou. Buďte rádi, že nepamatuje stavbu Stalinova pomníku.
2: Tady máme lidoveckou svíčkovou a la Cyril Svoboda.
1: Při přípravě postupujeme takto. Na leasing si koupíme 2 kila svíčkové.
2: Proč na leasing?
1: Cože?
2: Proč na leasing?
1: Protože cena hovězího tak stoupá, že za chvíli oslovení ty krávo nebude nadávka, ale pochvala.
2: Kolego, základem úspěchu každé kuchařky je, že recepty musí být dostupné každému, ne?
1: Dobře, uděláme to jinak. Takže, lidovecká svíčková a la Cyril Svoboda. Koupíme 2 kila politické svíčkové.
2: Vás, to je zase jaká politická svíčková?
1: Falešná, ale tváří se jako pravá. Tak ji také připravujeme. To jste slyšela, že od Cyrila Svobodu má velký zájem Český svaz krasobruslařů?
2: Ne, jako co?
1: Oni ho potřebují jako odborníka na kličky a piruety.
2: Aha. ODS přispěla do politické kuchařky dobrotou s názvem Vánoční kapr na modro do podoby ptáka.
1: Při přípravě tohoto moderního pokrmu je nejdůležitější výběr správné ryby. Přistoupíme ke kádi, nahlédneme do ní, zda jsou kapři živí a ukážeme jim fotografii Václava Klause. Kapr kapr, který se vynoří z kádě jako první a začne tleskat ploutvema, je náš. Zakoupíme ho, pustíme v bytě do vany s čerstvou vodou a 3 dny mu přečítáme výroky z knih Václava Klause, aby se očistil od škodlivin, které v netržním prostředí rybníka pochytil. Když už je ryba výroky ze spisu Václava Klause úplně zdecimovaná, dorazíme ji forehandovým úderem tenisové rakety, který se odborně nazývá Klausova vánoční šupa.
2: Ano, pak už je další postup normální, jako při přípravě kapra na modro. Pouze šupiny neškrábeme, ale škubeme a ploutve pak rozložíme vedle talíře do podoby křídel.
1: Paní Bubilko, a jestli ano. Pak víte, proč někteří členové ODS zvýšenou konzumací tohoto podivného pokrmu lezou vlastně panu Klausovi do pozadí?
2: Ne, proč?
1: Aby se po volbách dostali do popředí.
2: Ještě máme Zemanův zeleninový salát s názvem Vánoční prskavka.
1: Tento zeleninový salát připravujeme následovně. Čabajku, špek, jitrnice, vepřový bůček, tlačenku světlou i tmavou, nakrájíme na malé kousky s ostatní zeleninou a promícháme ve větší míse. Ozdobíme pažitkou, zalejeme vřelým sádlem a podáváme vegetariánům pod vánočním stromkem. Ti hned po prvním soustu začnou spolehlivě prskat.
2: Ano, vážení diváci, a to je vše z našeho pořadu Fuj Tajbl, a ne Bubu Vařečka.
1: Příště pro vás budeme mít soutěž. Paní Bubilková uvaří jeden ze dvou pokrmů, které opravdu vařit umí. Jsou to sekaná a štrůdl. Pokrm dostanete, ochutnáte a budete hádat, který z nich to je.

0: četl. Antikomunista.
1: Ho i pochopil.
2: Přejeme vám dobrou chuť a s pozdravem lednové slunce v duši a vítr v povánoční peněžence se s vámi loučí vaši oblíbení moderátoři
0: Miloslav Šímek
2: a Zuzana Bubílková
0: zvaná Štika kuchyně.

0: Je 6 hodin.
1: Ráno je tady a zprávy taky. U mikrofonu Četrádia vás zdraví Nika. Hlavní události v kostce. Senátní volby přinesly překvapivě silnou pozici starostů a nezávislých. V Ústí nad Labem přesvědčivě porazila hnutí ANO nová místní koalice a premiér Babiš po volbách zaútočil na veřejnoprávní média. V indickém Dillí zadržela policie v sobotu nejméně 2000 lidí, kteří demonstrovali proti předsedovi volební komise. Protesty organizovala opoziční Švábí lidová strana, jež požaduje jeho odstoupení. Podle agentury AFP úřady zadržely přímo v letadle směřujícím do metropole i tři hlavní představitele hnutí, zatímco OSN vyzvala k propuštění bezdůvodně zadržených lidí. Nejpřekvapivější výsledek komunálních voleb padl v Ústí nad Labem, kde poprvé v historii získala vítězná strana nadpoloviční podporu voličů. Koalici sedmi stran a hnutí nazvanou Jedno Ústí tvoří mimo jiné Piráti, Zelení nebo TOP 9. Po 8 letech tak o post primátora přijde hnutí ANO a zamíří do opozice. Senátní klub hnutí Starostové a nezávislí se letos pravděpodobně vůbec nezmenší, přestože právě on byl před volbami považován za nejohroženější. Starostové mají jisté dva nové senátory a dalších 12 kandidátů postoupilo do druhého kola. Hnutí ANO má sice do druhého kola o jednoho kandidáta více, ale šance na výraznější posílení klubu jsou menší, protože jeho voliči k druhým kolům chodí podstatně méně. Brně po sečtení naprosté většiny oklesků vedou lidovci společně se starosty, kteří dohromady získali přes 27% hlasů. Na druhém místě skončila koalice ODS, TOP 9 a nezávislých, která vyhrála minulé volby, třetí je ANO. O vedení města teď budou jednat hned čtyři uskupení a novým primátorem by se měl stát lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že hnutí ANO zůstává nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě Senátu. Podle něj se letošní výsledek komunálních voleb přiblížil tomu z roku 2022, přestože opozice měla tentokrát více času na kampaň. Babiš zároveň zkritizoval veřejnoprávní média s tím, že podle něj nikdo nekontroluje jejich hospodaření. A teď sport. Poslední den zbývá do startu proslulého dostihu Velká Pardubická, ke kterému se letos chystá 10 koní. Mezi žokeji budou i tři jezdci, kteří už tenhle náročný závod v minulosti vyhráli a jejich zkušenosti by mohly koním pomoci zvládnout jedny z nejdelších překážek v celé Evropě. A na závěr dobrá zpráva z Frýdku Místku, kde místní charita začala propojovat zdravotní a sociální pomoc pro čerstvé maminky. Porodní asistentky teď navštěvují rodičky přímo doma a pokud zjistí, že rodina může mít po narození miminka potíže, zapojí se do péče sociální pracovnice. Cílem je pomoci hlavně maminkám z rizikového prostředí nastartovat lepší budoucnost pro sebe i své děti.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 9 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Četrádia. Na dálnici D4 ve směru na Prahu se před hodinou tvořilo zdržení kvůli porouchanému vozidlu na 79. kilometru. Počítejte tam s čekací dobou. Z omezení na silnicích upozorňujeme, že u Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 250-357, a to až do konce října. U kaplice zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, objízdné trasy platí až do konce listopadu. V Brně se dál potýkají s omezeními na křížení dálnic D1 a D2, kde probíhá přestavba křižovatky a tvoří se tam kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a hezký den přeje Nika.

Podívej se, šat má děravý, posílám ti hvězdy místo sebe, o tobě mi večer vypráví, ve větvích už

0: Dobrý večer, máme za 20 minut 8.
1: Pucane, ty sem dotáhneš třetí studený hrnek a ještě se tváříš, jako by ti uletěly včely.
0: Mně nic neuletělo. Na Čet rádiu máme prostě normální podvečerní klid.
1: 13 stupňů a venku zataženo, žádný zázrak.
0: No jo. Ale poslouchal jsem v autě tu známou pesničku Brown Eyed Girl od Van Morrisona.
1: Klasická pecka ze 60. Co s ní je?
0: Málo kdo ví, že ten irský písničkář to původně napsal jako Brown Skinned Girl. V roce 1967 to přivezl do New Yorku, jenže se bál reakce rádií, tak změnil jedno slovo.
1: To snad ne.
0: Fakt. A v jedné sloce se zpívalo o milování v trávě, což cenzura hned zařízla, takže se muselo upravovat přímo na pásce.
1: Nůžkami a páskou.
0: No jo, normálně to stříhali na stole a lepili izolepou. Chlapík z toho megahitu navíc neviděl ani cent, protože podepsal příšernou smlouvu a výrobce desek ho obral tak, že neměl ani na nájem.
1: Bucouši, brzdi. Ty se v tom zas utápíš.
0: Máš pravdu. Každopádně já bych k tomu teď pustil nějaké poctivé staré blues.
1: Kdežto já chci chytlavý kytarový pop, ať tady neusneme.
0: Blues má duši.
1: Vyhrávám já, pustíme svižnější rytmus. Stejně jsou v 8 hodin zprávy a já si jdu vyvětrat hlavu.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Nika s rychlým souhrnem zpráv. O čem se dnes mluví? Senátní klub starostů a nezávislých se podle prvních výsledků vůbec nezmenší. V Ústí nad Labem vystřídá hnutí ANO na radnici silná nová koalice. Premiér Babiš hodnotí výsledek voleb jako úspěch a zároveň kritizuje veřejnoprávní média. V Brně se o vedení města budou domlouvat lidovci společně se starosty. V indickém Delhi policie zadržela davy demonstrantů požadujících odstoupení šéfa volební komise. A teď sport, blíží se start slavného dostihu Velká Pardubická.
0: Počasí.
1: A teď už k počasí. Aktuálně máme zataženo, v Praze 9 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 11. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. A výhled na další dny, v úterý mlhavo, teploty kolem 15, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek mlhavo, teploty kolem 17, v pátek přehánky, teploty kolem 19, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Čet rádia. Na dálnici D4 ve směru na Prahu se před hodinou tvořilo zdržení kvůli porouchanému vozidlu na 79. kilometru. Počítejte tam s čekací dobou. Z omezení na silnicích upozorňujeme, že u Chrumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 250/357, a to až do konce října. U Kaplice zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. tříd směrem k rakouským hranicím, objízdné trasy platí až do konce listopadu. V Brně se dál potýkají s omezeními na křížení dálnic D1 a D2, kde probíhá přestavba křižovatky a tvoří se tam kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a hezký den přeje Nika.

0: Dobrý večer, máme za 20 minut 8.
1: Pucane, ty sem dotáhneš třetí studený hrnek a ještě se tváříš, jako by ti uletěly včely.
0: Mně nic neuletělo. Na Čet rádiu máme prostě normální podvečerní klid.
1: 13 stupňů a venku zataženo, žádný zázrak.
0: No jo. Ale poslouchal jsem v autě tu známou pesničku Brown Eyed Girl od Van Morrisona.
1: Klasická pecka ze 60. Co s ní je?
0: Málo kdo ví, že ten irský písničkář to původně napsal jako Brown Skinned Girl. V roce 1967 to přivezl do New Yorku, jenže se bál reakce rádií, tak změnil jedno slovo.
1: To snad ne.
0: Fakt. A v jedné sloce se zpívalo o milování v trávě, což cenzura hned zařízla, takže se muselo upravovat přímo na pásce.
1: Nůžkami a páskou.
0: No jo, normálně to stříhali na stole a lepili izolepou. Chlapík z toho megahitu navíc neviděl ani cent, protože podepsal příšernou smlouvu a výrobce desek ho obral tak, že neměl ani na nájem.
1: Bucouši, brzdi. Ty se v tom zas utápíš.
0: Máš pravdu. Každopádně já bych k tomu teď pustil nějaké poctivé staré blues.
1: Kdežto já chci chytlavý kytarový pop, ať tady neusneme.
0: Blues má duši.
1: Vyhrávám já, pustíme svižnější rytmus. Stejně jsou v 8 hodin zprávy a já si jdu vyvětrat hlavu.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou přiznávám, že dneska jsem vstávala jako zombie, budík mě otřel, dala jsem si dvojitou kávu a pořád se necítím stoprocentně vzhůru. Je neděle 11. října a neděle je prostě neděle, člověk by si měl hovět, akorát že vždycky se najde 10 věcí, co se musí stihnout, než zase přijde pondělí. Ale hvězdy mě teď trochu proberou, tak pojďte se mnou do dnešního povídání o znameních, slibuju, že to rozjedeme víc než ten můj budík ráno. Beran dneska konečně uklidí tu garáž, co odkládá už 3 týdny, a bude si u toho nadávat, že to nejde tak rychle, jak chtěl. Bík si dává nedělní oběd pořádně, možná i s rodinou kolem stolu, a je mu jedno, že vaření trvá díl, než plánoval. Blíženci volají babičce nebo někomu, komu to dluží už měsíc, a najednou zjistí, že si povídají hodinu a vůbec jim to nevadí. Tak si bere celou rodinu na procházku, i když venku je trochu zima, a stejně je to ten nejhezčí moment týdne. Lev si dopřává pomalou snídaní někde v kavárně a kouká na lidi kolem, jako by sledoval film. Pana si dneska bere na paškál celý byt, utírá prach i tam, kam se normálně nekouká, a je z toho spokojená jak kočka. Váhy řeší, jestli dát k obědu knedlíky nebo něco lehčího, a stráví tím rozhodováním skoro víc času než vařením samotným. Štír si zalezl s knížkou do křesla a nemá chuť s nikým mluvit, a je to tak v pohodě, i Bucifal by to pochopil. Střelec vyrazil na výlet, možná na kolo, možná pěšky, hlavně že je venku a necítí se zavřený mezi 4 stěnami. Kozoroh bohužel pracuje i v neděli, má papíry na stole a trochu si v duchu stěžuje, že víkend nikdy není úplně jeho. Vodnář se zavrtal do nějakého vylepšování doma. Třeba spravuje poličku nebo nastavuje nový router a je šťastný jak malé dítě s novou hračkou. Ryby se povalují celé dopoledne v posteli, nikam nespěchají, a jestli je někdo bude dnes soudit za lenost, tak ať si klidně poslouchá jinde. Jako vždycky platí, že tohle je jenom hra, takové hezké hádání nad kávou, a jak vaše neděle doopravdy dopadne, to je čistě na vás, ne na hvězdách nahoře. Dneska bych ráda poslala pozdrav všem zahrádkářům, co teď venku hrabou listí a připravují záhony na zimu, protože vím, jak dovedou být neděle u nich dlouhé a dřina poctivá. Tak hodně sil s tím hrabáním, ať máte na jaře z čeho se radovat. Tak to je ode mě, od Vlasty, Pročet rádio na dnešek vše, užijte si zbytek téhle neděle podle sebe a zítra, v pondělí, se tu zase slyšíme.

0: Je 7 hodin.
1: Přeji dobré ráno. U zpráv Čet rádia vás vítá Nika. Pojďme si projít, co se děje. A tady jsou hlavní titulky. Senátní volby přinesly překvapivě silnou pozici starostů a nezávislých. V Ústí nad Labem přesvědčivě porazila hnutí ANO nová místní koalice a premiér Babiš po volbách zaútočil na veřejnoprávní média. Indickém Dillí zadržela policie v sobotu nejméně 2000 lidí, kteří demonstrovali proti předsedovi volební komise. Protesty organizovala opoziční Šváví lidová strana, jež požaduje jeho odstoupení. Podle agentury AFP úřady zadržely přímo v letadle směřujícím do metropole i tři hlavní představitele hnutí, zatímco OSN vyzvala k propuštění bezdůvodně zadržených lidí. V Brně po sečtení naprosté většiny okrsků vedou lidovci společně se starosty, kteří dohromady získali přes 27% hlasů. Na druhém místě skončila koalice ODS, TOP 9 a nezávislých, která vyhrála minulé volby, třetí je ANO. O vedení města teď budou jednat hned čtyři uskupení a novým primátorem by se měl stát lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Senátní klub hnutí starostové a nezávislí se letos pravděpodobně vůbec nezmenší, přestože právě on byl před volbami považován za nejohroženější. Starostové mají jisté dva nové senátory a dalších 12 kandidátů postoupilo do druhého kola. Hnutí ANO má sice do druhého kola o jednoho kandidáta více, ale šance na výraznější posílení klubu jsou menší, protože jeho voliči k druhým kolům chodí podstatně méně. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že hnutí ANO zůstává nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě Senátu. Podle něj se letošní výsledek komunálních voleb přiblížil tomu z roku 2022, přestože opozice měla tentokrát více času na kampaň. Babiš zároveň zkritizoval veřejnoprávní média s tím, že podle něj nikdo nekontroluje jejich hospodaření. Nejpřekvapivější výsledek komunálních voleb padl v Ústí nad Labem, kde poprvé v historii získala vítězná strana nadpoloviční podporu voličů. Koalici sedmi stran a hnutí nazvanou Jedno Ústí tvoří mimo jiné Piráti, Zelení nebo TOP 9. Po 8 letech tak o post primátora přijde hnutí ANO a zamíří do opozice. A teď sport. Poslední den zbývá do startu proslulého dostihu Velká Pardubická, ke kterému se letos chystá 10 koní. Mezi žokeji budou i tři jezdci, kteří už tenhle náročný závod v minulosti vyhráli a jejich zkušenosti by mohly koním pomoci zvládnout jedny z nejdelších překážek v celé Evropě. A na závěr dobrá zpráva z Frýdku Místku, kde místní charita začala propojovat zdravotní a sociální pomoc pro čerstvé maminky. Porodní asistentky teď navštěvují rodičky přímo doma a pokud zjistí, že rodina může mít po narození miminka potíže, zapojí se do péče sociální pracovnice. Cílem je pomoci hlavně maminkám z rizikového prostředí nastartovat lepší budoucnost pro sebe i své děti.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 9 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 11. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Nika má pro řidiče aktuální situaci na silnicích. V Praze došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut v ulici Kutnohorská, provoz je tam omezený. Na dálnici D2 ve směru na Brno mezi 26. a 28. kilometrem se po vozovce pohybují divočáci, řidiči by měli projíždět se zvýšenou opatrností. U Lubence na Lounsku leží na silnici Pražská sražená zvěř, pozor na překážku na vozovce. Z pražských parkovišť P+R hlásí nejvyšší obsazenost Holešovice, kde zbývá méně než 20 volných míst, zaplněná je také Skalka a Zličín. Co se týče omezení, u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to až do konce listopadu příštího roku. U Olomouce stále chybí dostavba posledního úseku dálnice D35, obchvat by měl být hotový do konce prosince. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik situace na silnicích. Buďte za volantem trpěliví, přeje Nika.

0: Venku sice pořádně zebe, ale po 5 kilometrech v parku je to ráno úplně skvělé.
1: Já sotva držím hrnek s kafem a ty tady skáčeš. Dobré ráno z Čet rádia, máme 7:20.
0: Běžet v té zimě je nejlepší. Napadlo mě jedno fascinující místo ve Francii, pobřeží růžového granitu.
1: Růžové kamení.
0: To nejsou obyčejné šutry. Jsou to obří balvany vytvarované mořem a větrem do neskutečných soch a růžové jsou díky vzácnému živci.
1: To je podle mě jen zvětralá skála u moře.
0: Ne.
1: To ne?
0: Není to jen skála. Na celém světě jsou taková pobřeží jen tři a vypadá to tam fantasticky.
1: To mě neohromí, na zahrádce mám žulu z lomu a je taky pěkná.
0: Ty jsi nepoučitelný. Dokonce tam stávala stará celnice vklíněná přímo mezi ty růžové bloky.
1: Jo, celníci. Ti si uměli vybrat místo, aby mohli v klidu sledovat moře, popíjet víno a pozorovat, jak se vlny tříští o.
0: Bucouši, brzdi. Za chvíli jsou v 8 hodin zprávy Čet rádia, tak vám radši pošleme pořádný ranní nářez.

0: úspěch a zároveň kritizuje veřejnoprávní média. V Brně se o vedení města budou domlouvat lidovci společně se starosty. V indickém Delhi policie zadržela davy demonstrantů požadujících odstoupení šéfa volební komise. A teď sport, blíží se start slavného dostihu Velká Pardubická.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně máme zataženo, v Praze 9 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 10. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. A výhled na další dny, v úterý mohavo, teploty kolem 15, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek mohavo, teploty kolem 17, v pátek přehánky, teploty kolem 19, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
1: Dopravní servis.
0: Nika má pro řidiče aktuální situaci na silnicích. V Praze došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut v ulici Kutnohorská, provoz je tam omezený. Na dálnici D2 ve směru na Brno mezi 26. a 28. kilometrem se po vozovce pohybují divočáci, řidiči by měli projíždět se zvýšenou opatrností. U Lubence na Lounsku leží na silnici Pražská sražená zvěř, pozor na překážku na vozovce. Z pražských parkovišť P+R hlásí nejvyšší obsazenost Holešovice, kde zbývá méně než 20 volných míst, zaplněná je také Skalka a Zličín. Co se týče omezení, u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to až do konce listopadu příštího roku. U Olomouce stále chybí dostavba posledního úseku dálnice D35, obchvat by měl být hotový do konce prosince. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik situace na silnicích. Buďte za volantem trpěliví, přeje Nika.

0: Venku sice pořádně zebe, ale po 5 kilometrech v parku je to ráno úplně skvělé.
1: Já sotva držím hrnek s kafem a ty tady skáčeš. Dobré ráno z Čet rádia, máme 7:20.
0: Běžet v té zimě je nejlepší. Napadlo mě jedno fascinující místo ve Francii, pobřeží růžového granitu.
1: Růžové kamení.
0: To nejsou obyčejné šutry. Jsou to obří balvany vytvarované mořem a větrem do neskutečných soch a růžové jsou díky vzácnému živci.
1: To je podle mě jen zvětralá skála u moře.
0: Ne.
1: To ne?
0: Není to jen skála. Na celém světě jsou taková pobřeží jen tři a vypadá to tam fantasticky.
1: To mě neohromí, na zahrádce mám žulu z lomu a je taky pěkná.
0: Ty jsi nepoučitelný. Dokonce tam stávala stará celnice vklíněná přímo mezi ty růžové bloky.
1: Jo, celníci. Ti si uměli vybrat místo, aby mohli v klidu sledovat moře, popíjet víno a pozorovat, jak se vlny tříští o.
0: Bucouši, brzdi. Za chvíli jsou v 8 hodin zprávy Čet rádia, tak vám radši pošleme pořádný ranní nářez.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou přiznávám, že dneska jsem vstávala jako zombie, budík mě otřel, dala jsem si dvojitou kávu a pořád se necítím stoprocentně vzhůru. Je neděle 11. října a neděle je prostě neděle, člověk by si měl hovět, akorát že vždycky se najde 10 věcí, co se musí stihnout, než zase přijde pondělí. Ale hvězdy mě teď trochu proberou, tak pojďte se mnou do dnešního povídání o znameních, slibuju, že to rozjedeme víc než ten můj budík ráno. Beran dneska konečně uklidí tu garáž, co odkládá už 3 týdny, a bude si u toho nadávat, že to nejde tak rychle, jak chtěl. Bík si dává nedělní oběd pořádně, možná i s rodinou kolem stolu, a je mu jedno, že vaření trvá díl, než plánoval. Blíženci volají babičce nebo někomu, komu to dluží už měsíc, a najednou zjistí, že si povídají hodinu a vůbec jim to nevadí. Tak si bere celou rodinu na procházku, i když venku je trochu zima, a stejně je to ten nejhezčí moment týdne. Lev si dopřává pomalou snídaní někde v kavárně a kouká na lidi kolem, jako by sledoval film. Pana si dneska bere na paškál celý byt, utírá prach i tam, kam se normálně nekouká, a je z toho spokojená jak kočka. Váhy řeší, jestli dát k obědu knedlíky nebo něco lehčího, a stráví tím rozhodováním skoro víc času než vařením samotným. Štír si zalezl s knížkou do křesla a nemá chuť s nikým mluvit, a je to tak v pohodě, i Bucifal by to pochopil. Střelec vyrazil na výlet, možná na kolo, možná pěšky, hlavně že je venku a necítí se zavřený mezi 4 stěnami. Kozoroh bohužel pracuje i v neděli, má papíry na stole a trochu si v duchu stěžuje, že víkend nikdy není úplně jeho. Vodnář se zavrtal do nějakého vylepšování doma. Třeba spravuje poličku nebo nastavuje nový router a je šťastný jak malé dítě s novou hračkou. Ryby se povalují celé dopoledne v posteli, nikam nespěchají, a jestli je někdo bude dnes soudit za lenost, tak ať si klidně poslouchá jinde. Jako vždycky platí, že tohle je jenom hra, takové hezké hádání nad kávou, a jak vaše neděle doopravdy dopadne, to je čistě na vás, ne na hvězdách nahoře. Dneska bych ráda poslala pozdrav všem zahrádkářům, co teď venku hrabou listí a připravují záhony na zimu, protože vím, jak dovedou být neděle u nich dlouhé a dřina poctivá. Tak hodně sil s tím hrabáním, ať máte na jaře z čeho se radovat. Tak to je ode mě, od Vlasty, pro Čet Rádio na dnešek vše, užijte si zbytek téhle neděle podle sebe a zítra, v pondělí, se tu zase slyšíme.

0: Je 8 hodin.
1: Dobré ráno, hlásí se Nika. Podívala jsem se, co je nového, a hned vám to povím. Co se děje doma i ve světě? Senátní volby přinesly překvapivě silnou pozici starostů a nezávislých. V Ústí nad Labem přesvědčivě porazila hnutí ANO nová místní koalice a premiér Babiš po volbách zaútočil na veřejnoprávní média. V Brně po sečtení naprosté většiny oklesků vedou lidovci společně se starosty, kteří dohromady získali přes 27% hlasů. Na druhém místě skončila koalice ODS, TOP 9 a nezávislých, která vyhrála minulé volby, třetí je ANO. O vedení města teď budou jednat hned 4 uskupení a novým primátorem by se měl stát lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Nejpřekvapivější výsledek komunálních voleb padl v Ústí nad Labem, kde poprvé v historii získala vítězná strana nadpoloviční podporu voličů. Koalici 7 stran a hnutí nazvanou Jedno Ústí tvoří mimo jiné Piráti, Zelení nebo TOP 9. Po 8 letech tak o post primátora přijde hnutí ANO a zamíří do opozice. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že hnutí ANO zůstává nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě Senátu. Podle něj se letošní výsledek komunálních voleb přiblížil tomu z roku 2022, přestože opozice měla tentokrát více času na kampaň. Babiš zároveň zkritizoval veřejnoprávní média s tím, že podle něj nikdo nekontroluje jejich hospodaření. Indické Mdiri zadržela policie v sobotu nejméně 2000 lidí, kteří demonstrovali proti předsedovi volební komise. Protesty organizovala opoziční Šváví lidová strana, jež požaduje jeho odstoupení. Podle agentury AFP úřady zadržely přímo v letadle směřujícím do metropole i 3 hlavní představitele hnutí, zatímco OSN vyzvala k propuštění bezdůvodně zadržených lidí. Senátní klub hnutí Starostové a nezávislí se letos pravděpodobně vůbec nezmenší, přestože právě on byl před volbami považován za nejohroženější. Starostové mají jisté 2 nové senátory a dalších 12 kandidátů postoupilo do druhého kola. Hnutí ANO má sice do druhého kola o 1 kandidáta více, ale šance na výraznější posílení klubu jsou menší, protože jeho voliči k druhým kolům chodí podstatně méně. A teď sport. Poslední den zbývá do startu proslulého dostihu Velká Pardubická, ke kterému se letos chystá 10 koní. Mezi žokeji budou i 3 jezdci, kteří už tenhle náročný závod v minulosti vyhráli a jejich zkušenosti by mohly koním pomoci zvládnout jedny z nejdelších překážek v celé Evropě. A na závěr dobrá zpráva z Frýdku Místku, kde místní charita začala propojovat zdravotní a sociální pomoc pro čerstvé maminky. Porodní asistentky teď navštěvují rodičky přímo doma a pokud zjistí, že rodina může mít po narození miminka potíže, zapojí se do péče sociální pracovnice. Cílem je pomoci hlavně maminkám z rizikového prostředí nastartovat lepší budoucnost pro sebe i své děti.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 9 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 10. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Nika. Na dálnici D5 na 15. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda osobního auta, které narazilo do středových svodidel. Vozovka je zúžená na jeden pruh. Před hodinou došlo k nehodě 2 aut na silnici 61 u Kladna, na místě zasahuje policie. Také na silnici 39 u obce Kájov na Českokrumlovsku havarovalo auto, jeden jízdní pruh je uzavřený a k nehodě míří záchranné složky. V Praze Čakovicích v ulici Kostelecká havarovalo auto do stromu. Kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna se tvoří kolony, omezení potrvá až do konce listopadu příštího roku. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy, a to až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Nika.

0: Venku sice pořádně zebe, ale po 5 kilometrech v parku je to ráno úplně skvělé.
1: Já sotva držím hrnek s kafem a ty tady skáčeš. Dobré ráno z Čet rádia, máme 7:20.
0: Běžet v té zimě je nejlepší. Napadlo mě jedno fascinující místo ve Francii, pobřeží růžového granitu.
1: Růžové kamení.
0: To nejsou obyčejné šutry. Jsou to obří balvany vytvarované mořem a větrem do neskutečných soch a růžové jsou díky vzácnému živci.
1: To je podle mě jen zvětralá skála u moře.
0: Ne.
1: To ne?
0: Není to jen skála. Na celém světě jsou taková pobřeží jen 3 a vypadá to tam fantasticky.
1: To mě neohromí, na zahrádce mám žulu z lomu a je taky pěkná.
0: Ty jsi nepoučitelný. Dokonce tam stávala stará celnice vklíněná přímo mezi ty růžové bloky.
1: Jo, celníci. Ti si uměli vybrat místo, aby mohli v klidu sledovat moře, popíjet víno a pozorovat, jak se vlny tříští o.
0: Bucouši, brzdi. Za chvíli jsou v 8 hodin zprávy Čet rádia, tak vám radši pošleme pořádný ranní nářez.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Nika. Tři zprávy a zase vám pustíme muziku. A tady jsou hlavní titulky. Senátní klub starostů a nezávislých se podle prvních výsledků vůbec nezmenší. V Ústí nad Labem vystřídá hnutí ANO na radnici silná nová koalice. Premiér Babiš hodnotí výsledek voleb jako úspěch a zároveň kritizuje veřejnoprávní média. V Brně se o vedení města budou domlouvat lidovci společně se starosty. V indickém Delhi policie zadržela davy demonstrantů požadujících odstoupení šéfa volební komise. A teď sport, blíží se start slavného dostihu Velká Pardubická.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně máme zataženo, v Praze 9 stupňů, v Brně 9 a v Ostravě 10. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás.

Rádia, u mikrofonu Nika. Na dálnici D5 na 15. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda osobního auta, které narazilo do středových svodidel. Vozovka je zúžená na jeden pruh. Před hodinou došlo k nehodě dvou aut na silnici 61 u Kladna, na místě zasahuje policie. Také na silnici 39 u obce Kájov na Českokrumlovsku havarovalo auto, jeden jízdní pruh je uzavřený a k nehodě míří záchranné složky. V Praze Čakovicích v ulici Kostelecká havarovalo auto do stromu. Kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna se tvoří kolony, omezení potrvá až do konce listopadu příštího roku. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy, a to až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Nika.

0: Vlasti, k čemu tady máš tu rozpadlou krabici plnou maštěných kartiček a uschlých lístků?
1: To jsou staré rodinné recepty po babičce a já si je dneska v klidu přepíšu do jednoho sešitu. Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 9.
0: No jo. Venku je mlha asi chravo, tak na to máš ideální počasí.
1: Náhodou je to skvělá nedělní inspirace. Člověk si prošloští staré papírky, zavzpomíná a udělá v tom pořádek.
0: Vždyť ty vůbec nevaříš.
1: No a co?
0: To bych neřekl.
1: Ale vařím. Jen chci mít babiččiny koláče a omáčky na jednom místě, než se ty papírky úplně rozpadnou.
0: Moje babička měla recept na guláš napsaný na kalendáři z roku 79. Ten papír byl tak maštěný, že se nedal přečíst, ale stejně dávala do Hradce tajemnou směs z jedné staré drogerie u nádraží od chlápka v zelené rádiovce, co tam prodával i leštidlo na nábytek a...
1: Pucane, zadrž. Tuhle storu o rádiovce dopovíš v kuchyňce, protože za chvíli jsou v 9 hodin zprávy Čet rádia a teď pošleme do etéru pořádný ranní nářez.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou přiznávám, že dneska jsem vstávala jako zombie, budík mě otřel, dala jsem si dvojitou kávu a pořád se necítím stoprocentně vzhůru. Je neděle 11. října a neděle je prostě neděle, člověk by si měl hovět, akorát že vždycky se najde 10 věcí, co se musí stihnout, než zase přijde pondělí. Ale hvězdy mě teď trochu proberou, tak pojďte se mnou do dnešního povídání o znameních, slibuju, že to rozjedeme víc než ten můj budík ráno. Beran dneska konečně uklidí tu garáž, co odkládá už 3 týdny, a bude si u toho nadávat, že to nejde tak rychle, jak chtěl. Bík si dává nedělní oběd pořádně, možná i s rodinou kolem stolu, a je mu jedno, že vaření trvá díl, než plánoval. Blíženci volají babičce nebo někomu, komu to dluží už měsíc, a najednou zjistí, že si povídají hodinu a vůbec jim to nevadí. Tak si bere celou rodinu na procházku, i když venku je trochu zima, a stejně je to ten nejhezčí moment týdne. Lev si dopřává pomalou snídani někde v kavárně a kouká na lidi kolem, jako by sledoval film. Pana si dneska bere na paškál celý byt, utírá prach i tam, kam se normálně nekouká, a je z toho spokojená jak kočka. Váhy řeší, jestli dát k obědu knedlíky nebo něco lehčího, a stráví tím rozhodováním skoro víc času než vařením samotným. Štír si zalezl s knížkou do křesla a nemá chuť s nikým mluvit, a je to tak v pohodě, i Bucifal by to pochopil. Střelec vyrazil na výlet, možná na kolo, možná pěšky, hlavně že je venku a necítí se zavřený mezi 4 stěnami. Kozoroh bohužel pracuje i v neděli, má papíry na stole a trochu si v duchu stěžuje, že víkend nikdy není úplně jeho. Vodnář se zavrtal do nějakého vylepšování doma. Třeba spravuje poličku nebo nastavuje nový router a je šťastný jak malé dítě s novou hračkou. Ryby se povalují celé dopoledne v posteli, nikam nespěchají, a jestli je někdo bude dnes soudit za lenost, tak ať si klidně poslouchá jinde. Jako vždycky platí, že tohle je jenom hra, takové hezké hádání nad kávou, a jak vaše neděle doopravdy dopadne, to je čistě na vás, ne na hvězdách nahoře. Dneska bych ráda poslala pozdrav všem zahrádkářům, co teď venku hrabou listí a připravují záhony na zimu, protože vím, jak dovedou být neděle u nich dlouhé a dřina poctivá. Tak hodně sil s tím hrabáním, ať máte na jaře z čeho se radovat. Tak to je ode mě, od Vlasty, Pročet rádio na dnešek vše, užijte si zbytek téhle neděle podle sebe a zítra, v pondělí, se tu zase slyšíme.

0: Je 9 hodin.
1: Dopoledne je v plném proudu a já, Nika, vám k němu přináším zprávy. Ve zprávách dnes. Senátní volby má za sebou první kolo, hlavní město v komunálních volbách ovládlo hnutí STAN a na ruském internetu se znovu mluví o možném návratu generála Surovikina na ukrajinskou frontu. V Hradci Králové je už jasno o nové radniční koalici. Vedení Hradeckého demokratického klubu a TOP 9 se dohodlo s dalšími dvěma uskupeními a dohromady tak bude mít 20 mandátů ze 37 v zastupitelstvu. Primátorka Pavlína Springerová by tak měla ve funkci pokračovat. Komunální volby v hlavním městě přesvědčivě vyhrálo hnutí STAN se ziskem přes 23% hlasů. Druhé místo obsadila koalice Spolu pro Prahu, třetí skončila Praha sobě, následují Piráti a hnutí ANO. Lídr vítězů Petr Hlaváček chce o budoucí koalici jednat už v neděli. Hned ve dvou obcích rozhodli obyvatelé v místním referendu o budoucnosti svého okolí. V Trnavě na Třebíčsku odmítli plánovanou výstavbu přímo v centru obce. V Majetíně na Olomoucku zase řekli jasné nerozšíření těžby štěrkopísku. Obě referenda jsou platná a pro radnice závazná. První kolo letošních senátních voleb suverénně ovládlo hnutí Starostové a nezávislí, které se tak vrátilo na pozici z doby před 6 lety. Celkem 5 kandidátů z různých stran uspělo rovnou v prvním kole, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbylých 22 křeslech rozhodnou až finálové souboje příští víkend, k volbám přitom přišlo v průměru přes 43% voličů. Na ruském internetu se znovu mluví o možném návratu generála Sergeje Surovikina, přezdívaného Armiedon, do velení VOSK na Ukrajině. Podle vlivného telegramového kanálu Pozor, média je ale generál v Moskvě jen na dovolené a jeho kontrakt v Alžírsku má být prodloužen o další 3 roky. Jisté tak zatím není vůbec nic. A teď sport. Fotbalisté Plzně po 3 prohrách v řadě konečně zase vyhráli, když hned ve 2. minutě rozhodl útočník Christoph Kabongo a nakonec slavili výhru nad Mladou Boleslaví. Gólman Dominik Ťapaj si navíc připsal čisté konto hned při svém 2. startu v nejvyšší soutěži. V zámořské hokejové lize NHL se prosadil Pavel Zacha, který po přihrávce Davida Pastrňáka vstřelil svůj první gól v sezóně a pomohl Bostonu k jasné výhře nad Filadelfií. Jinde v lize vychytal důležité vítězství svého týmu i brankář Jakub Vejmelka. A na závěr dobrá zpráva z Frýdku Místku, kde tamní charita rozjela projekt pomoci maminkám z rizikového prostředí. Porodní asistentky teď navštěvují čerstvé rodičky přímo doma a pokud cítí, že rodina potřebuje pomoc, přivolají i sociální pracovnice. Cílem je, aby dětem i jejich rodičům mohla v klidu nastartovat společná budoucnost.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně zataženo a 10, v Ostravě polojasno a 11. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Četrádia.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Czech Radia, u mikrofonu Nika. Na silnici 44 u Mohelnice na Šumpersku se před hodinou a půl stala nehoda 2 osobních aut, úsek je průjezdní jen s opatrností. V Praze Čakovicích v ulici Kostelecká havarovalo osobní auto do stromu, také před hodinou a půl. Na silnici 39 u Kájova na Českokrumlovsku došlo k havárii vozidla, jeden jízdní pruh je uzavřený a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Na dálnici D1 mezi 122. a 170. kilometrem ve směru na Prahu způsobilo porouchané vozidlo zdržení. Odstavný pruh je neprůjezdný. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2. V místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je proto třeba počítat s kolonijemi. U Nošovic se naopak rodí nový sjezd na dálnici D48, který má v budoucnu ulevit dopravě v okolí průmyslové zóny. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Nika.

0: Krátké zprávy.
1: U zpráv Četrády Janika stručně a jasně. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Starostové suverénně vyhráli první kolo senátních voleb. Hlavní město v komunálních volbách ovládlo hnutí STAN. V Hradci Králové je už jasno o nové radniční koalici. Na ruském internetu se spekuluje o možném návratu generála Surovikina na frontu. Obyvatelé dvou obcí v místním referendu odmítli plánovanou výstavbu a rozšíření těžby štěrkopísku. A sportovní svět hlásí vítězství Plzně i gól Pavla Zachy v NHL.
0: Počasí.
1: Mlkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně zataženo a 10, v Ostravě zataženo a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. A výhled na další dny, v úterý zataženo, teploty kolem 15, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek mohavo, teploty kolem 17, v pátek přehánky, teploty kolem 19, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Czech Radia, u mikrofonu Nika. Na silnici 44 u Mohelnice na Šumpersku se před hodinou a půl stala nehoda dvou osobních aut, úsek je průjezdní jen s opatrností. V Praze Čakovicích v ulici Kostelecká havarovalo osobní auto do stromu, také před hodinou a půl. Na silnici 39 u Kájova na Českokrumlovsku došlo k havárii vozidla, jeden jízdní pruh je uzavřený a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Na dálnici D1 mezi 122. a 170. kilometrem ve směru na Prahu způsobilo porouchané vozidlo zdržení, odstavný pruh je neprůjezdný. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je proto třeba počítat s kolomiemi. U Nošovic se naopak rodí nový sjezd na dálnici D48, který má v budoucnu ulevit dopravě v okolí průmyslové zóny. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Nika.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, za 20 minut 10 vás zdraví Bucipal a Vlasta.
1: Venku je sice zataženo a 10 stupňů, ale mám skvělý tip na výšlap v Beskydech, rozhlednu velký javorník.
0: Javorník? Tam se leze do strašného kopce.
1: Ne.
0: No jo, z Veřovic je to stoupák jak blázen.
1: Frenštátu vede pohodová cesta a nahoře je celodřevěná rozhledna s volným vstupem, odkud vidíš až do Polska.
0: A mají tam aspoň v té chatě pod věží dobré kafe?
1: Mají a dělají k němu výborný domácí koláč.
0: To beru.
1: No vidíš, takže o víkendu vyrážíme.
0: No, moje kára na tyhle kopce moc není, ale klidně tě odvezu.
1: Bezva, tak teď bych pustila nějaký pořádně rychlý popový rytmus, ať nás to trochu probere.
0: Mně se nechce skákat, dal bych spíš poctivý starý blues.
1: 10 hodin jsou zprávy Čet rádia. Potřebujeme lidi probudit, neuspávat.
0: Blues neuspává.
1: Můj výběr vyhrává, tancujeme.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Je 10 hodin.
1: Hezké dopoledne, tady Nika. Mám pro vás čerstvé zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Senátní volby má za sebou první kolo. Hlavní město v komunálních volbách ovládlo hnutí STAN a na ruském internetu se znovu mluví o možném návratu generála Surovikina na ukrajinskou frontu. Hned ve dvou obcích rozhodli obyvatelé v místním referendu o budoucnosti svého okolí. V Trnavě na Třebíčsku odmítli plánovanou výstavbu přímo v centru obce. V Majetíně na Olomoucku zase řekli jasné nerozšíření těžby štěrkopísku. Obě referenda jsou platná a pro radnice závazná. Komunální volby v hlavním městě přesvědčivě vyhrálo hnutí STAN se ziskem přes 23% hlasů. Druhé místo obsadila koalice Spolu pro Prahu, třetí skončila Praha sobě, následují Piráti a hnutí ANO. Lídr vítězů Petr Hlaváček chce o budoucí koalici jednat už v neděli. První kolo letošních senátních voleb suverénně ovládlo hnutí Starostové a nezávislí, které se tak vrátilo na pozici z doby před 6 lety. Celkem 5 kandidátů z různých stran uspělo rovnou v prvním kole, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbylých 22 křeslech rozhodnou až finálové souboje příští víkend, k volbám přitom přišlo v průměru přes 43% voličů. V Hradci Králové je už jasno o nové radniční koalici. Vedení Hradeckého demokratického klubu a TOP 9 se dohodlo s dalšími dvěma uskupeními a dohromady tak bude mít 20 mandátů ze 37 v zastupitelstvu. Primátorka Pavlína Springerová by tak měla ve funkci pokračovat. Na ruském internetu se znovu mluví o možném návratu generála Sergeje Surovikina, přezdívaného Armiedon, do velení VOSK na Ukrajině. Podle vlivného telegramového kanálu Pozor, média je ale generál v Moskvě jen na dovolené a jeho kontrakt v Alžírsku má být prodloužen o další 3 roky. Jisté tak zatím není vůbec nic. A teď sport. Fotbalisté Plzně po 3 prohrách v řadě konečně zase vyhráli, když hned ve 2. minutě rozhodl útočník Christoph Kabongo a nakonec slavili výhru nad Mladou Boleslaví. Gólman Dominik Ťapaj si navíc připsal čisté konto hned při svém 2. startu v nejvyšší soutěži. V zámořské hokejové lize NHL se prosadil Pavel Zacha, který po přihrávce Davida Pastrňáka vstřelil svůj první gól v sezóně a pomohl Bostonu k jasné výhře nad Filadelfií. Jinde v lize vychytal důležité vítězství svého týmu i brankář Jakub Vejmelka. A na závěr dobrá zpráva z Frýdku Místku, kde tamní charita rozjela projekt pomoci maminkám z rizikového prostředí. Porodní asistentky teď navštěvují čerstvé rodičky přímo doma a pokud cítí, že rodina potřebuje pomoc, přivolají i sociální pracovnice. Cílem je, aby dětem i jejich rodičům mohla v klidu nastartovat společná budoucnost.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 10 stupňů, v Brně polojasno a 10, v Ostravě polojasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Prostylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. To je z počasí všechno. Hezký zbytek dopoledne přeje Nika.

0: počasí.
1: Dobré dopoledne. Tady Nika a tohle je počasí pro další hodiny. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně polojasno a 11, v Ostravě polojasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. A výhled na další dny, v úterý zataženo, teploty kolem 15, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek mlhavo, teploty kolem 17, v pátek přehánky, teploty kolem 19, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. Tolik k tomu, jak bude. Opatrujte se, Nika.

0: Dobré dopoledne z Čedrádia, za 20 minut 10 vás zdraví Bucipal a Vlasta.
1: Venku je sice zataženo a 10 stupňů, ale mám skvělý tip na výšlap v Beskydech, rozhlednu velký javorník.
0: Javorník? Tam se leze do strašného kopce.
1: Ne.
0: No jo, z Veřovici to stoupák jak blázen.
1: Frenštátu vede pohodová cesta a nahoře je celodřevěná rozhledna s volným vstupem, odkud vidíš až do Polska.
0: A mají tam aspoň v té chatě pod věží dobré kafe?
1: Mají a dělají k němu výborný domácí koláč.
0: To beru.
1: No vidíš, takže o víkendu vyrážíme.
0: No, moje kára na tyhle kopce moc není, ale klidně tě odvezu.
1: Bezva, tak teď bych pustila nějaký pořádně rychlý popový rytmus, ať nás to trochu probere.
0: Mně se nechce skákat, dal bych spíš poctivý starý blues.
1: 10 hodin jsou zprávy Čedrádia. Potřebujeme lidi probudit, neuspávat.
0: Blues neuspává.
1: Můj výběr vyhrává, tancujeme.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou přiznávám, že dneska jsem vstávala jako zombie, budík mě otřel, dala jsem si dvojitou kávu a pořád se necítím stoprocentně vzhůru. Je neděle 11. října a neděle je prostě neděle, člověk by si měl hovět, akorát že vždycky se najde 10 věcí, co se musí stihnout, než zase přijde pondělí. Ale hvězdy mě teď trochu proberou, tak pojďte se mnou do dnešního povídání o znameních, slibuju, že to rozjedeme víc než ten můj budík ráno. Beran dneska konečně uklidí tu garáž, co odkládá už 3 týdny, a bude si u toho nadávat, že to nejde tak rychle, jak chtěl. Bík si dává nedělní oběd pořádně, možná i s rodinou kolem stolu, a je mu jedno, že vaření trvá díl, než plánoval. Blíženci volají babičce nebo někomu, komu to dluží už měsíc, a najednou zjistí, že si povídají hodinu a vůbec jim to nevadí. Tak si bere celou rodinu na procházku, i když venku je trochu zima, a stejně je to ten nejhezčí moment týdne. Lev si dopřává pomalou snídaní někde v kavárně a kouká na lidi kolem, jako by sledoval film. Pana si dneska bere na paškál celý byt, utírá prach i tam, kam se normálně nekouká, a je z toho spokojená jak kočka. Váhy řeší, jestli dát k obědu knedlíky nebo něco lehčího, a stráví tím rozhodováním skoro víc času než vařením samotným. Štír si zalezl s knížkou do křesla a nemá chuť s nikým mluvit, a je to tak v pohodě, i Bucifal by to pochopil. Střelec vyrazil na výlet, možná na kolo, možná pěšky, hlavně že je venku a necítí se zavřený mezi 4 stěnami. Kozoroh bohužel pracuje i v neděli, má papíry na stole a trochu si v duchu stěžuje, že víkend nikdy není úplně jeho. Vodnář se zavrtal do nějakého vylepšování doma. Třeba spravuje poličku nebo nastavuje nový router a je šťastný jak malé dítě s novou hračkou. Ryby se povalují celé dopoledne v posteli, nikam nespěchají, a jestli je někdo bude dnes soudit za lenost, tak ať si klidně poslouchá jinde. Jako vždycky platí, že tohle je jenom hra, takové hezké hádání nad kávou, a jak vaše neděle doopravdy dopadne, to je čistě na vás, ne na hvězdách nahoře. Dneska bych ráda poslala pozdrav všem zahrádkářům, co teď venku hrabou listí a připravují záhony na zimu, protože vím, jak dovedou být neděle u nich dlouhé a dřina poctivá. Tak hodně sil s tím hrabáním, ať máte na jaře z čeho se radovat. Tak to je ode mě, od Vlasty, pro Čet Rádio na dnešek vše, užijte si zbytek téhle neděle podle sebe a zítra, v pondělí, se tu zase slyšíme.
2: Já jsem to byl, vole.

0: Je 11 hodin.
1: Krásné dopoledne s Četrádiem. U zpráv vás vítá Nika. Pojďme na to nejdůležitější. Senátní volby má za sebou první kolo, hlavní město v komunálních volbách ovládlo hnutí STAN a na ruském internetu se znovu mluví o možném návratu generála Surovikina na ukrajinskou frontu. První kolo letošních senátních voleb suverénně ovládlo hnutí Starostové a nezávislí, které se tak vrátilo na pozici z doby před 6 lety. Celkem 5 kandidátů z různých stran uspělo rovnou v prvním kole, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbylých 22 křeslech rozhodnou až finálové souboje příští víkend, k volbám přitom přišlo v průměru přes 43% voličů. Komunální volby v hlavním městě přesvědčivě vyhrálo hnutí STAN se ziskem přes 23% hlasů. Druhé místo obsadila koalice Spolu pro Prahu, třetí skončila Praha sobě, následují Piráti a hnutí ANO. Lídr vítězů Petr Hlaváček chce o budoucí koalici jednat už v neděli. Hned ve dvou obcích rozhodli obyvatelé v místním referendu o budoucnosti svého okolí. V Trnavě na Třebíčsku odmítli plánovanou výstavbu přímo v centru obce, v Majetíně na Olomoucku zase řekli jasné nerozšíření těžby štěrkopísku. Obě referenda jsou platná a pro radnice závazná. Na ruském internetu se znovu mluví o možném návratu generála Sergeje Surovikina, přezdívaného Armie Don, do velení VOSK na Ukrajině. Podle vlivného telegramového kanálu Pozor, média je ale generál v Moskvě jen na dovolené a jeho kontrakt v Alžírsku má být prodloužen o další 3 roky. Jisté tak zatím není vůbec nic. V Hradci Králové je už jasno o nové radniční koalici. Vedení Hradeckého demokratického klubu a TOP 9 se dohodlo s dalšími 2 uskupeními a dohromady tak bude mít 20 mandátů ze 37 v zastupitelstvu. Primátorka Pavlína Springerová by tak měla ve funkci pokračovat. A teď sport. Fotbalisté Plzně po 3 prohrách v řadě konečně zase vyhráli, když hned ve 2. minutě rozhodl útočník Christoph Kabongo a nakonec slavili výhru nad Mladou Boleslaví. Gólman Dominik Ťapaj si navíc připsal čisté konto hned při svém 2. startu v nejvyšší soutěži. V zámořské hokejové lize NHL se prosadil Pavel Zacha, který po přihrávce Davida Pastrňáka vstřelil svůj první gól v sezóně a pomohl Bostonu k jasné výhře nad Filadelfií. Jinde v lize vychytal důležité vítězství svého týmu i brankář Jakub Vejmelka. A na závěr dobrá zpráva z Frýdku Místku, kde tamní charita rozjela projekt pomoci maminkám z rizikového prostředí. Porodní asistentky teď navštěvují čerstvé rodičky přímo doma a pokud cítí, že rodina potřebuje pomoc, přivolají i sociální pracovnice. Cílem je, aby dětem i jejich rodičům mohla v klidu nastartovat společná budoucnost.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě zataženo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. To je z počasí všechno. Hezký zbytek dopoledne přeje Nika.
2: Tohle je Čet Rádio.

que je la connais.

0: počasí.
1: Dobré dopoledne. Tady Nika, pojďme zjistit, co nám obloha chystá. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě zataženo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Prosptilové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. A výhled na další dny, v úterý zataženo, teploty kolem 15, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek mohavo, teploty kolem 17, v pátek přehánky, teploty kolem 19, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. A to je k počasí vše. Mějte se hezky, vaše Nika.

Přešel čas a přišel mi list, můj strýc mi psal. A já věděl dřív, než jsem začal číst.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, za 20 minut 10 vás zdraví Bucipal a Vlasta.
1: Venku je sice zataženo a 10 stupňů, ale mám skvělý tip na výšlap v Beskydech, rozhlednu velký javorník.
0: Javorník? Tam se leze do strašného kopce.
1: Ne.
0: No jo, z Veřovic je to stoupák jak blázen.
1: V Frenštátu vede pohodová cesta a nahoře je celobřevěná rozhledna s volným vstupem, odkud vidíš až do Polska.
0: A mají tam aspoň v té chatě pod věží dobré kafe?
1: Mají a dělají k němu výborný domácí koláč.
0: To beru.
1: No vidíš, takže o víkendu vyrážíme.
0: No, moje kára na tyhle kopce moc není, ale klidně tě odvezu.
1: Bezva, tak teď bych pustila nějaký pořádně rychlý popový rytmus, ať nás to trochu probere.
0: Mně se nechce skákat, dal bych spíš poctivý starý blues.
1: 10 hodin jsou zprávy Čet rádia. Potřebujeme lidi probudit, neuspávat.
0: Blues neuspává.
1: Můj výběr vyhrává, tancujeme.

0: Je 12 hodin.
1: Dobré odpoledne. U zpráv Čet-rádia je Nika, tak se pohodlně posaďte. Hlavní události v kostce. Česko hlasovalo nejen o zastupitelích, ale i o větrných elektrárnách v místních referendech. Polsko řeší možný atentát na premiéra Tuska. V saúdsko-arabském Riádu zaútočili vůsíjové na letiště. V Brně se po komunálních volbách rýsuje nová vládnoucí koalice bez hnutí ANO. Lidovci společně se starosty poprvé ve volbách zvítězili a ke spolupráci přizvali ODS, TOP 9, Zelené, Piráty i nové uskupení Za Ružánky. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Sobotní útok jemenských Husíů na mezinárodní letiště v saúdsko-arabském Riádu si vyžádal řadu mrtvých a stovky zraněných, z nichž část je v kritickém stavu. Koalice vedená Saudskou Arábií z útoku viní jemenské povstalce. Plzeňská policie pátrá po muži, který v sobotu u boleveckého rybníka napadl nožem běžkyni a bodl ji do zad. Žena skončila s vážným zraněním v nemocnici. Případ kriminalisté řeší jako pokus o těžké ublížení na zdraví. Podle policejní mluvčí šlo o mladšího hubeného muže, který mluvil česky bez přízvuku. Polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Ministerstvo vnitra proto nařídilo zavést zvýšená bezpečnostní opatření. Informaci v neděli potvrdila mluvčí resortu Karolina Dalecká. Během víkendových komunálních voleb se v řadě obcí konala také místní referenda o výstavbě větrných elektráren. Lidé v Maršově u Úpice, v Cítolibech na Lounsku i v Bystré nad Jizerou na Semilsku stavbu větrníků jasně odmítli a jejich rozhodnutí je závazné. V Hrádku u Nechanic naopak obyvatelé v referendu schválili převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve, zatímco hlasování v Ralsku bylo kvůli nízké účasti neplatné. A teď sport. Motocyklista Filip Salač dojel na velké ceně Indonésie v kategorii Moto 2 na 7. místě a udržel si tak 7. pozici v celkovém pořadí sezóny, zatímco vítězství slavil po 4. v řadě Španěl Izan Gavara. Golfistka Sára Kousková obsadila 2. místo na turnaji v jihokorejském Soulu, čímž vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek z Irish Open. A na závěr dobrá zpráva z Brna. 12-letý chlapec, po kterém od pátku pátrala policie i veřejnost, se v neděli našel v pořádku. Rodina jeho zmizení oznámila až 2. den poté, co se nevrátil ze školy.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě polojasno a 14. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Prospektivové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A to je z počasí všechno. Užijte si zbytek dne, přeje Nika.

0: počasí.
1: Odpolední počasí na Čet rádio. U mikrofonu Nika. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě polojasno a 14. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A výhled na další dny, v úterý a ve středu deštivo, teploty mezi 15 a 17 stupni, ve čtvrtek mohavo, teploty kolem 17, v pátek přehánky, teploty kolem 19, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. To je z počasí všechno. Hezké odpoledne přeje Nika.

pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut jedna.
1: Hucouši, ty se tady křeníš do hrnku, jako bys v něm našel poklad. Venku je zataženo a 13 stupňů.
0: Káva je vždycky poklad vlasti.
1: Místo filozofování nad kofeinem radši vyklop ty dnešní oslavence.
0: To máš tak. Dneska slaví americká herečka Joan Cusacková.
1: A s tím skvělým komediálním talentem.
0: No jo. Na dvakrát nominovaná na Oscara a děti znají jako hlas kovbojky Jessie z Příběhu hraček.
1: Jo, kovbojka Jessie, tu miluju.
0: Mimo to hraje v divadle v Chicagu a její bratr John je taky známá tvář z Hollywoodu.
1: A ten druhý oslavenec.
0: Daryl Hall, legenda amerického poproku z Dua Hall a Oates.
1: Autor hitu Maniatr.
0: No vidíš. Dneska má rovných 80 let a pořád pořádá hudební relace ze svého domu, kde hraje s mladšími muzikanty.
1: Pucane, brzdi. Čas letí, za chvíli jsou v 13 hodin zprávy Čet rádia, tak radši pustíme pořádný rytmus.

0: Je 13 hodin.
1: Hezké odpoledne přeje Agátka. Pojďme se podívat, co je nového. Co se děje doma i ve světě. Česko hlasovalo nejen o zastupitelích, ale i o větrných elektrárnách v místních referendech. Polsko řeší možný atentát na premiéra Tuska. V saúdsko-arabském Riádu zaútočili Húsijové na letiště. Během víkendových komunálních voleb se v řadě obcí konala také místní referenda o výstavbě větrných elektráren. Lidé v Maršově u Úpice, v Cítolibech na Lounsku i v Bystré nad Jizerou na Semilsku stavbu větrníků jasně odmítli a jejich rozhodnutí je závazné. V Hrádku u Nechanic naopak obyvatelé v referendu schválili převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve, zatímco hlasování v Ralsku bylo kvůli nízké účasti neplatné. V Brně se po komunálních volbách rýsuje nová vládnoucí koalice bez hnutí ANO. Lidovci společně se starosty poprvé ve volbách zvítězili a ke spolupráci přizvali ODS, TOP 9, Zelené, Piráty i nové uskupení Za Ružánky. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysze. Ministerstvo vnitra proto nařídilo zavést zvýšená bezpečnostní opatření. Informaci v neděli potvrdila mluvčí resortu Karolina Dalecká. Sobotní útok jemenských Húsijů na mezinárodní letiště v saúdsko-arabském Riádu si vyžádal řadu mrtvých a stovky zraněných, z nichž část je v kritickém stavu. Koalice vedená Saudskou Arábií z útoku viní jemenské povstalce. Plzeňská policie pátrá po muži, který v sobotu u boleveckého rybníka napadl nožem běžkyni a bodl jí do zad. Žena skončila s vážným zraněním v nemocnici. Případ kriminalisté řeší jako pokus o těžké ublížení na zdraví. Podle policejní mluvčí šlo o mladšího hubeného muže, který mluvil česky bez přízvuku. A teď sport. Motocyklista Filip Saleč dojel na velké ceně Indonésie v kategorii Moto 2 na 7. místě a udržel si tak 7. pozici v celkovém pořadí sezóny, zatímco vítězství slavil po 4. v řadě Španěl Izan Gavara. Golfistka Sára Kousková obsadila 2. místo na turnaji v jihokorejském Soulu, čímž vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek z Irish Open. A na závěr dobrá zpráva z Brna. 12-letý chlapec, po kterém od pátku pátrala policie i veřejnost, se v neděli našel v pořádku. Rodina jeho zmizení oznámila až 2. den poté, co se nevrátil ze školy.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě polojasno a 16. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. To je z počasí všechno. Hezké odpoledne vám přeje Agátka.

0: počasí.
1: Krásné odpoledne u Četrádia. Agátka má pro vás počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě polojasno a 16. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v úterý a ve středu deštivo, teploty mezi 15 a 17 stupni, ve čtvrtek mlhavo, teploty kolem 17, v pátek přeháňky, teploty kolem 19, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. A to je z počasí všechno. Zůstaňte s Četrádiem, zdraví Agátka.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut jedna.
1: Hucouši, ty se tady křeníš do hrnku, jako bys v něm našel poklad. Venku je zataženo a 13 stupňů.
0: Káva je vždycky poklad vlasti.
1: Místo filozofování nad kofeinem radši vyklop ty dnešní oslavence.
0: To máš tak. Dneska slaví americká herečka Joan Cusacková.
1: A s tím skvělým komediálním talentem.
0: No jo. Ta dvakrát nominovaná na Oscara a děti znají jako hlas kovbojky Jessie z Příběhu hraček.
1: Jo, kovbojka Jessie, tu miluju.
0: Mimo to hraje v divadle v Chicagu a její bratr John je taky známá tvář z Hollywoodu.
1: A ten druhý oslavenec.
0: Daryl Hall, legenda amerického poproku z Dua Hall a Oates.
1: Autor hitu Maniata.
0: No vidíš. Dneska má rovných 80 let a pořád pořádá hudební relace ze svého domu, kde hraje s mladšími muzikanty.
1: Pucane, brzdi. Čas letí, za chvíli jsou v 13 hodin zprávy Čet rádia, tak radši pustíme pořádný rytmus.

Chceš-li za mnou, lásko, přijít až zítra, třeba bude už pozdě. Jsem jen hromádka kostí a zhluk bílkovin a naježené rakety míří rovnou do slabin a taky na mou hlavu. A tak přijď už radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se se mnou rozděl. Než přiletí nějaký mimozemšťan od novin a začne spočítávat oběti a kapky krve jako plody jeřabin a podá o tom zprávu. A pak na titulní stránce vesmírného kurýra výjdou reportáže o tom, jak zem umírá, generálské prýmky velvyslanců v žaket.

0: Byl jsem vhozen do života bez toho, že by se mě ptali. A bez toho, že by se mě někdo zeptal, budu zas vyhozen. A tak...
1: Je 14 hodin.
2: Dobré odpoledne vám všem. Agátka má přehled toho, co dnešek přinesl. Co byste dnes neměli minout? Česko hlasovalo nejen o zastupitelích, ale i o větrných elektrárnách v místních referendech. Polsko řeší možný atentát na premiéra Tuska. V saúdsko-arabském Riádu zaútočili Húsijové na letiště. Během víkendových komunálních voleb se v řadě obcí konala také místní referenda o výstavbě větrných elektráren. Lidé v Maršově u Úpice, v Cítolibech na Lounsku i v Bystré nad Jizerou na Semilsku stavbu větrníků jasně odmítli a jejich rozhodnutí je závazné. V Hrádku u Nechanic naopak obyvatelé v referendu schválili převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve, zatímco hlasování v Ralsku bylo kvůli nízké účasti neplatné. Polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysze. Ministerstvo vnitra proto nařídilo zavést zvýšená bezpečnostní opatření. Informaci v neděli potvrdila mluvčí resortu Karolina Dalecká. Plzeňská policie pátrá po muži, který v sobotu u Boleveckého rybníka napadl nožem běžkyni a bodl ji do zad. Žena skončila s vážným zraněním v nemocnici. Případ kriminalisté řeší jako pokus o těžké ublížení na zdraví. Podle policejní mluvčí šlo o mladšího hubeného muže, který mluvil česky bez přízvuku. Sobotní útok jemenských Húsijů na mezinárodní letiště v saúdsko-arabském Riádu si vyžádal řadu mrtvých a stovky zraněných, z nichž část je v kritickém stavu. Koalice vedená Saudskou Arábií z útoku viní jemenské povstalce. Plně se po komunálních volbách rýsuje nová vládnoucí koalice bez hnutí ANO. Lidovci společně se starosty poprvé ve volbách zvítězili a ke spolupráci přizvali ODS, TOP 9, Zelené, Piráty i nové uskupení Za Ružánky. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. A teď sport. Motocyklista Filip Saleč dojel na velké ceně Indonésie v kategorii Moto 2 na 7. místě a udržel si tak 7. pozici v celkovém pořadí sezóny, zatímco vítězství slavil po 4. v řadě Španěl Izan Gavara. Golfistka Sára Kousková obsadila 2. místo na turnaji v jihokorejském Soulu, čímž vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek z Irish Open. A na závěr dobrá zpráva z Brna. 12-letý chlapec, po kterém od pátku pátrala policie i veřejnost, se v neděli našel v pořádku. Rodina jeho zmizení oznámila až 2. den poté, co se nevrátil ze školy.
1: Počasí.
2: Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě polojasno a 16. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik k tomu, jak bude. Opatrujte se, Agátka.

0: počasí.
1: Krásné odpoledne, moji milí. Agátka vám poví, jak bude večer a zítra. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě polojasno a 16. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v úterý a ve středu deštivo, teploty mezi 15 a 17 stupni, ve čtvrtek mlhavo, teploty kolem 17, v pátek přehánky, teploty kolem 19, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. To bylo počasí na Čet rádiu. Ať vám je hezky za každého počasí, přeje Agátka.

0: Dobré odpoledne z Četrádia, máme za 20 minut jedna.
1: Hucouši, ty se tady křeníš do hrnku, jako bys v něm našel poklad. Venku je zataženo a 13 stupňů.
0: Káva je vždycky poklad vlasti.
1: Místo filozofování nad kofeinem radši vyklop ty dnešní oslavence.
0: To máš tak. Dneska slaví americká herečka Joan Cusacková.
1: A s tím skvělým komediálním talentem.
0: No jo. Ta dvakrát nominovaná na Oscara a děti znají jako hlas kovbojky Jessie z Příběhu hraček.
1: Jo, kovbojka Jessie, tu miluju.
0: Mimo to hraje v divadle v Chicagu a její bratr John je taky známá tvář z Hollywoodu.
1: A ten druhý oslavenec.
0: Daryl Hall, legenda amerického poproku z Dua Hall a Oates.
1: Autor hitu Maniatr.
0: No vidíš. Dneska má rovných 80 let a pořád pořádá hudební relace ze svého domu, kde hraje s mladšími muzikanty.
1: Pucane, brzdi. Čas letí, za chvíli jsou v 13 hodin zprávy Čet Rádia, tak radši pustíme pořádný rytmus.

0: Je 15 hodin.
1: Poledne běží a Agátka vám k němu nese zprávy. Hlavní události v Kostce. V Praze po volbách rozdávají karty starostové. Prvně vzniká široká koalice bez hnutí ANO a napříč republikou lidé v referendech odmítali větrné elektrárny. V Brně se na budoucím vedení města shoduje široká koalice v čele s lidovci a starosty. Hnutí ANO zůstává stranou. Nové zastupitelstvo chce spolupracovat i s občanskými demokraty a topkou a do čela radnice navrhuje lidovce Jakuba Hrušku. Ten řekl, že voliči dali vládnoucí koalici jasné vysvědčení a chtějí ve městě změnu. Na Žďársku se do druhého kola senátních voleb nakonec nedostane občanský demokrat Radek Černý, kterému k postupu chyběl jediný hlas. Nejvíc hlasů získal starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, po jeho boku postupuje lidovec Josef Klemen. Černý uvedl, že si na rozhodnutí o dalším kroku nechá ještě týden čas. Spolu s komunálními a senátními volbami proběhla po celé republice i místní referenda. Většina z nich se týkala plánované výstavby větrných elektráren. Obyvatelé v obcích na Svitavsku, Trutnovsku i Plzeňsku stavbu větrníků výrazně odmítli a referenda jsou díky dostatečné účasti platná. V Moravskoslezském kraji lidé navíc řekli ne i stavbě supermarketu nebo rozšíření těžby v kamenolomu. V Praze po komunálních volbách vedou vyjednávání o koalici starostové v čele s Petrem Hlaváčkem, kteří díky těsnému vítězství nad koalicí Spolu drží v jednání hlavní slovo. Primárně chtějí spolupracovat s občanskými demokraty a topkou, v záloze ale mají i alternativu se silnější většinou v zastupitelstvu. Hnutí ANO, které v metropoli zklamalo, se do nového vedení zřejmě nezapojí. V Ostravě komunální volby znovu vyhrálo hnutí ANO, oproti minulým volbám ale přišlo o 3 zastupitele a bude muset hledat koaliční partnery. Druhé místo obhájilo uskupení kolem občanských demokratů, lidovců a topky vedené současným primátorem Janem Dohnalem. Překvapivě se do zastupitelstva nedostala SPD a jen těsně ani Piráti. A teď sport. V neděli pokračuje 10. kolo první fotbalové ligy. Druhý Liberec doma hostí předposlední Slovácko a v případě výhry se přiblíží vedoucí Slávii na rozdíl 3 bodů. Osmá Sparta zase přivítá Pardubice a v případě vítězství může pomýšlet na posun do první trojky tabulky. A na závěr jedna zajímavost z historie. Před 25 lety hrozilo poslanci Ivanu Piripovi a studentskému aktivistovi Janu Bubeníkovi na Kubě až 20 let vězení za údajnou podvratnou činnost. S rukou komunistického režimu je nakonec vyjednáním s Fidelem Castrem vysvobodil tehdejší politik Petr Piták.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě zataženo a 16. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. To je z počasí všechno. Hezké odpoledne vám přeje Agátka.

0: počasí.
1: Odpolední počasí na Čet Rádio. Hlásí se Agátka. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě zataženo a 16. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v úterý a ve středu deštivo, teploty mezi 15 a 17 stupni, ve čtvrtek mlhavo, teploty kolem 17, v pátek přeháňky, teploty kolem 19, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. Tolik počasí. Hezké odpoledne, zdraví Agátka z Čet Rádia.

0: Věřil bys chlapovi, který uprostřed lesa nechá truhlu s penězi a uní sud s limonádou, aniž by to někdo hlídal?
1: Ani náhodou, v téhle zemi by ta truhla zmizela i s tím sudem. Ale přeju dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 4.
0: Venku je sice 14 stupňů a občas přehánka, ale tenhle příběh tě zahřeje. Lesník Václav Pavlíček to v Horní Lipové udělal rovnou v lese.
1: Pak?
0: Nejdřív tam dal jenom lavičku a do potoka dovedl trubku s chladnou vodou, aby si turisti mohli vychladit pití. Pak přidal kávu, trdelníky a dřevěnou pokladničku.
1: A lidi vážně platí?
0: No jasně. Všechno stojí na poctivosti a funguje to už roky, ten jeho lesní bar zná dneska každý turista v Jeseníkách.
1: To bych neřekl. Já bych tam musel nechat zamčenou káru na řetěz, aby mi nezmizely i poklice z kol.
0: Ty jsi hroznej skeptik, bucane. Lidi jsou v jádru poctiví, když jim dáš důvěru.
1: To je hezké.
0: Vidíš to. Já si jdu hned po vysílání koupit běžecké boty a zkusím zítra ráno potkat v parku někoho stejně důvěřivého.
1: Na to radši zapomeň a zůstaň na zemi, vlasti. V 16 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a do té doby si pustíme pořádnou muziku.

0: Je 16 hodin.
1: Vítejte u odpoledních zpráv Četrádia. Tady Agátka, jdeme na to. A tady jsou hlavní titulky. V Praze po volbách rozdávají karty starostové. V Brně vzniká široká koalice bez hnutí ANO a napříč republikou lidé v referendech podmítali větrné elektrárny. V Brně se na budoucím vedení města shoduje široká koalice v čele s lidovci a starosty. Hnutí ANO zůstává stranou. Nové zastupitelstvo chce spolupracovat i s občanskými demokraty a topkou a do čela radnice navrhuje lidovce Jakuba Hrušku. Ten řekl, že voliči dali vládnoucí koalici jasné vysvědčení a chtějí ve městě změnu. V Ostravě komunální volby znovu vyhrálo hnutí ANO, oproti minulým volbám ale přišlo o 3 zastupitele a bude muset hledat koaliční partnery. Druhé místo obhájilo uskupení kolem občanských demokratů, lidovců a topky vedené současným primátorem Janem Dohnalem. Překvapivě se do zastupitelstva nedostala SPD a jen těsně ani Piráti. V Praze po komunálních volbách vedou vyjednávání o koalici starostové v čele s Petrem Hlaváčkem, kteří díky těsnému vítězství nad koalicí Spolu drží v jednání hlavní slovo. Primárně chtějí spolupracovat s občanskými demokraty a topkou, v záloze ale mají i alternativu se silnější většinou v zastupitelstvu. Hnutí ANO, které v metropoli zklamalo, se do nového vedení zřejmě nezapojí. Na Žďársku se do druhého kola senátních voleb nakonec nedostane občanský demokrat Radek Černý, kterému k postupu chyběl jediný hlas. Nejvíc hlasů získal starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, po jeho boku postupuje lidovec Josef Klement. Černý uvedl, že si na rozhodnutí o dalším kroku nechá ještě týden čas. Spolu s komunálními a senátními volbami proběhla po celé republice i místní referenda, většina z nich se týkala plánované výstavby větrných elektráren. Obyvatelé v obcích na Svitavsku, Trutnovsku i Plzeňsku stavbu větrníků výrazně odmítli a referenda jsou díky dostatečné účasti platná. V Moravskoslezském kraji lidé navíc řekli ne i stavbě supermarketu nebo rozšíření těžby v kamenolomu. A teď sport. V neděli pokračuje 10. kolo první fotbalové ligy. Druhý Liberec doma hostí předposlední Slovácko a v případě výhry se přiblíží vedoucí Slávii na rozdíl 3 bodů. Osmá Sparta zase přivítá Pardubice a v případě vítězství může pomýšlet na posun do první trojky tabulky. A na závěr jedna zajímavost z historie. Před 25 lety hrozilo poslanci Ivanu Pirikovi a studentskému aktivistovi Janu Bubeníkovi na Kubě až 20 let vězení za údajnou podvratnou činnost. S rukou komunistického režimu je nakonec vyjednáním s Fidelem Castrem vysvobodil tehdejší politik Petr Pitát.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze přehánky a 14 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě zataženo a 15. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Četrádia, tady Agátka. Na jižní spojce v Praze se stala nehoda nákladního auta a osobního vozu se zraněným, provoz je v místě omezený. Na ulici Branišovská v Praze došlo před chvílí k nehodě osobního auta s cyklistou, také se zraněným. Na silnici první třídy v Praze bouralo osobní auto do svodidel, vozovka je částečně uzavřená. Ve Starém Městě na Uherskohradišťku, v ulici Zerzavice, se srazila 2 osobní auta, na místě zasahuje policie a provoz je veden se zvýšenou opatrností. Na dálnici D48 u Nošovic začala stavba nového sjezdu, který by měl ulevit dopravě v okolí tamní průmyslové zóny. U Dolního dvořiště na jihu Čech byl nově zprovozněný úsek dálnice D3, který zkracuje cestu k hranici s Rakouskem. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Agátka.

0: počasí.
1: Krásné odpoledne, moji milí. Agátka vám poví, jak bude večer a zítra. Aktuálně v Praze přeháňky a 14 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě zataženo a 15. Do večera budou přeháňky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí budou přeháňky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A výhled na další dny, v úterý a ve středu deštivo, teploty mezi 15 a 17 stupni, ve čtvrtek mlhavo, teploty kolem 17, pátek přeháňky, teploty kolem 19, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia, tady Agátka. Na jižní spojce v Praze se stala nehoda nákladního auta a osobního vozu se zraněním, provoz je v místě omezený. Na ulici Branišovská v Praze došlo před chvílí k nehodě osobního auta s cyklistou, také se zraněním. Na silnici první třídy v Praze bouralo osobní auto do svodidel, vozovka je částečně uzavřená. Ve Starém městě na Uhersko-Hradišťku, v ulici Zrzavice, se srazila dvě osobní auta, na místě zasahuje policie a provoz je veden se zvýšenou opatrností. Na dálnici D48 u Nošovic začala stavba nového sjezdu, který by měl ulevit dopravě v okolí tamní průmyslové zóny. U Dolního Dvořiště na jihu Čech byl nově zprovozněný úsek dálnice D3, který zkracuje cestu k hranici s Rakouskem. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Agátka.

0: Věřil bys chlapovi, který uprostřed lesa nechá truhlu s penězi a umí sud s limonádou, aniž by to někdo hlídal?
1: Ani náhodou, v téhle zemi by ta truhla zmizela i s tím sudem. Ale přeju dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 4.
0: Venku je sice 14 stupňů a občas přehánka, ale tenhle příběh tě zahřeje. Lesník Václav Pavlíček to v Horní Lipové udělal rovnou v lese.
1: A?
0: Nejdřív tam dal jenom lavičku a do potoka dovedl trubku s chladnou vodou, aby si turisti mohli vychladit pití. Pak přidal kávu, trdelníky a dřevěnou pokladničku.
1: A lidi vážně platí?
0: No jasně. Všechno stojí na poctivosti a funguje to už roky, ten jeho lesní bar zná dneska každý turista v Jeseníkách.
1: To bych neřekl. Já bych tam musel nechat zamčenou káru na řetěz, aby mi nezmizely i poklice s kol.
0: Ty jsi hroznej skeptik, Bucane. Lidi jsou v jádru poctiví, když jim dáš důvěru.
1: To je hezké.
0: Vidíš to. Já si jdu hned po vysílání koupit běžecké boty a zkusím zítra ráno potkat v parku někoho stejně důvěřivého.
1: Na to radši zapomeň a zůstaň na zemi, vlasti. 16 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a do té doby si pustíme pořádnou muziku.

0: až pátek od 5. Jet Radio.
1: Je 17 hodin.
2: Hezké odpoledne přeje Agátka. Pojďme se podívat, co je nového. Ve zprávách dnes. V Praze po volbách rozdávají karty starostové. V Brně vzniká široká koalice bez hnutí ANO a napříč republikou lidé v referendech odmítali větrné elektrárny. V Ostravě komunální volby znovu vyhrálo hnutí ANO, oproti minulým volbám ale přišlo o 3 zastupitele a bude muset hledat koaliční partnery. Druhé místo obhájilo uskupení kolem občanských demokratů, lidovců a topky vedené současným primátorem Janem Dohnalem. Překvapivě se do zastupitelstva nedostala SPD a jen těsně ani Piráti. Na Žďársku se do druhého kola senátních voleb nakonec nedostane občanský demokrat Radek Černý, kterému k postupu chyběl jediný hlas. Nejvíc hlasů získal starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, po jeho boku postupuje lidovec Josef Klemen. Černý uvedl, že si na rozhodnutí o dalším kroku nechá ještě týden čas. Spolu s komunálními a senátními volbami proběhla po celé republice i místní referenda. Většina z nich se týkala plánované výstavby větrných elektráren. Obyvatelé v obcích na Svitavsku, Trutnovsku i Plzeňsku stavbu větrníků výrazně odmítli a referenda jsou díky dostatečné účasti platná. V Moravskoslezském kraji lidé navíc řekli ne i stavbě supermarketu nebo rozšíření těžby v kamenolomu. V Brně se na budoucím vedení města shoduje široká koalice v čele s lidovci a starosty, hnutí ANO zůstává stranou. Nové zastupitelstvo chce spolupracovat i s občanskými demokraty a topkou a do čela radnice navrhuje lidovce Jakuba Hrušku. Ten řekl, že voliči dali vládnoucí koalici jasné vysvědčení a chtějí ve městě změnu. V Praze po komunálních volbách vedou vyjednávání o koalici starostové v čele s Petrem Hlaváčkem, kteří díky těsnému vítězství nad koalicí Spolu drží v jednání hlavní slovo. Primárně chtějí spolupracovat s občanskými demokraty a topkou, v záloze ale mají i alternativu se silnější většinou v zastupitelstvu. Hnutí ANO, které v metropoli zklamalo, se do nového vedení zřejmě nezapojí. A teď sport. V neděli pokračuje 10. kolo první fotbalové ligy. Druhý Liberec doma hostí předposlední Slovácko a v případě výhry se přiblíží vedoucí Slávii na rozdíl 3 bodů. 8. Sparta zase přivítá Pardubice a v případě vítězství může pomýšlet na posun do první trojky tabulky. A na závěr jedna zajímavost z historie. Před 25 lety hrozilo poslanci Ivanu Piripovi a studentskému aktivistovi Janu Bubeníkovi na Kubě až 20 let vězení za údajnou podvratnou činnost. S rukou komunistického režimu je nakonec vyjednáním s Fidelem Castrem vysvobodil tehdejší politik Petr Pitár.
1: Počasí.
2: Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě polojasno a 15. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Jet Radio.
1: Dopravní servis.
2: Doprava na Jet Radio. Agátka vám poví, kudy to dnes nejede. Na dálnici D1 u Prahy, na 11. kilometru ve směru na Prahu, došlo před chvílí k hromadné nehodě dvou vozidel. Na vozovce je překážka, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. V Praze na jižní spojce hlásí dispečink nehodu, zpráva o ní byla ale před chvílí zrušena. U obce Březová na Karlovarsku se stala nehoda na silnici číslo 20, provoz tam řídí kivadlově a jede se jedním jízdním pruhem. V Zenci na Hodonínsku blokuje havarované vozidlo jeden jízdní pruh policie Volkra. Na místě stále probíhá vyšetřování nehody. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2. V místě je třeba počítat s kolonami až do konce listopadu. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd. Objízdné trasy zůstávají v platnosti až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Dávejte na sebe pozor, zdraví Agátka.

0: počasí.
1: Počasí s Agátkou. Hned budete vědět, jak bude večer a zítra. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě polojasno a 14. Do večera budou přehánky. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A výhled na další dny, v úterý a ve středu deštivo, teploty mezi 15 a 17 stupni, ve čtvrtek mlhavo, teploty kolem 17, v pátek přehánky, teploty kolem 19, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Doprava na Čet rádiu. Agátka vám poví, kudy to dnes nejede. Na dálnici D1 u Prahy, na 11. kilometru ve směru na Prahu, došlo před chvílí k hromadné nehodě dvou vozidel. Na vozovce je překážka, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. V Praze na jižní spojce hlásí dispečink nehodu, zpráva o ní byla ale před chvílí zrušena. U obce Březová na Karlovarsku se stala nehoda na silnici číslo 20, provoz tam řídí kivadlově a jede se jedním jízdním pruhem. V Zenci na Hodonínsku blokuje havarované vozidlo jeden jízdní pruh v ulici je Volkra, na místě stále probíhá vyšetřování nehody. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s kolonami až do konce listopadu. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd, objízdné trasy zůstávají v platnosti až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Dávejte na sebe pozor, zdraví Agátka.

0: Věřil bys chlapovi, který uprostřed lesa nechá truhlu s penězi a umí sud s limonádou, aniž by to někdo hlídal?
1: Ani náhodou, v téhle zemi by ta truhla zmizela i s tím sudem. Ale přeju dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 4.
0: Venku je sice 14 stupňů a občas přehánka, ale tenhle příběh tě zahřeje. Lesník Václav Pavlíček to v Horní Lipové udělal rovnou v lese.
1: Pak?
0: Nejdřív tam dal jenom lavičku a do potoka dovedl trubku s chladnou vodou, aby si turisti mohli vychladit pití. Pak přidal kávu, trdelníky a dřevěnou pokladničku.
1: A lidi vážně platí?
0: No jasně. Všechno stojí na poctivosti a funguje to už roky, ten jeho lesní bar zná dneska každý turista v Jeseníkách.
1: To bych neřekl. Já bych tam musel nechat zamčenou káru na řetěz, aby mi nezmizely i poklid se skol.
0: Ty jsi hroznej skeptik, Bucane. Lidi jsou v jádru poctiví, když jim dáš důvěru.
1: To je hezké.
0: Vidíš to. Já si jdu hned po vysílání koupit běžecké boty a zkusím zítra ráno potkat v parku někoho stejně důvěřivého.
1: Na to radši zapomeň a zůstaň na zemi, vlasti. V 16 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a do té doby si pustíme pořádnou muziku.

0: Je 18 hodin.
1: Vítejte u večerních zpráv Četrádia. Tady Agátka, jdeme na to. Hlavní události v Koskce. Komunální volby přinesly rekordní podíl žen v zastupitelstvech. Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Počet obětí lodního neštěstí u Džibutska dál stoupá. Podle britského deníku Financial Times varovaly západní zpravodajské služby šéfy evropských zbrojních firm, že se Rusko snaží zesílit útoky na jejich životy. Opatrnost mají zvýšit nejen velké koncerny, ale i menší zbrojovky, které proto nyní zpřísňují ochranu svých vedoucích představitelů. Letošní komunální volby přinesly do obecních zastupitelstev nejvíc žen za posledních 35 let, jejich podíl mezi zvolenými poprvé přesáhl 30%. Mírně stoupl i průměrný věk nově zvolených zastupitelů. Kompletní výsledky i podrobné srovnání jednotlivých obcí nabízí interaktivní přehled serveru irozhlas.cz. Policie na Karlovarsku pátrá po 77-letém Petru Lídlovi, který se v neděli dopoledne nevrátil z vycházky z domova pro seniory v Radošově. Muž je prošedivělý, měří zhruba 160 až 180 cm a chodí z holí, bez dokladů a telefonu. Kdokoliv ho zahlédne, může volat na bezplatnou linku 158. Počet obětí ztroskotání lodi u pobřeží Džibutska stoupl na nejméně 139 lidí, mezi nimi bylo i 15 dětí. Dalších zhruba 84 osob se podle OSN stále pohřešuje. Neštěstí se stalo při pokusu migrantů dostat se po moři do bezpečnější země. Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou s okamžitou platností začíná platit energetické příměří, s nímž prý souhlasily obě strany konfliktu. Na síti Truth Social zároveň vyzval, aby ho nikdo neporušoval. Ukrajinský prezident Zelenský ovšem americkému serveru Axios řekl, že se o příměří dozvěděl až ze zprávy a že je to pro něj novinka. A teď sport. Hokejisté Sparty v utkání 10. kola extraligy doma jasně přehráli Vítkovice 3-0. Ve Velké Pardubické podruhé za sebou zvítězil Irský Kůň, letos to byl 10-letý Valach Pájno Orders se žokejem Kejtem Michaelem Donoghuem v sedle. A na závěr dobrá zpráva pro rodiče. Univerzita Palackého v Olomouci spustila nový web Digitální rodiče, který radí, jak s dětmi mluvit o jejich životě na internetu. Stránka nabízí tipy, jak nastavit bezpečné prostředí a jak by děti měly internet vůbec používat.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze přehánky a 12 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 14. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Agátka se hlásí s dopravním přehledem. Na dálnici D1 směrem na Prahu mezi 14. a 15. kilometrem došlo před chvílí k hromadné nehodě dvou vozidel. Na místě je překážka a je třeba zvýšené opatrnosti. V Brně v ulicích Vudcova a Matalova havarovalo vozidlo, pruh je neprůjezdný a probíhají záchranné práce. Na dálnici D35 směrem na Olomouc mezi 253. kilometrem se stala nehoda motocyklu, provoz je omezen. Na dálnici D11 v exitu 1 došlo k nehodě dvou osobních vozidel. U Olomouce na dálnici D35 pokračuje výstavba posledního úseku obchvatu, dokončení se plánuje do konce prosince. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Dávejte na sebe pozor, zdraví Agátka.

0: Příběh dne.
1: Představte si knihovnu, která neměla jedinou polici, ale kterou tvořilo několik stovek malých soukromých sbírek roztroušených po celém městě. V africkém Timbuktu se po staletí ukrývaly rukopisy psané arabsky, mnohé staré i 700 let, pojednávající o astronomii, medicíně, právu i poezii. V roce 2012 obsadili město ozbrojenci spojení s Al-Káidou a začali ničit vše, co podle nich odporovalo jejich výkladu islámu. Knihovník jménem Abdel Kader Haidara, který celý život sbírky budoval a chránil, věděl, že rukopisy jsou v smrtelném ohrožení. Spolu s malou skupinou spolupracovníků a za pomoci místních rodin začal potají plnit kovové a dřevěné truhly tisíci křehkých svazků. Truhly pak v noci převážely na oslech, motorkách i obyčejných autech přes kontrolní stanoviště, schované pod pytly rýže nebo zeleninou. Odtud putovaly lodě po řece Niger směrem do hlavního města Bamaka, kde čekaly bezpečnější sklady. Celá operace trvala měsíce a zapojily se do ní stovky obyčejných lidí, kteří riskovali svobodu i život za něco, co nemohli sníst ani prodat, jen za vědomí, že je to součást jejich dějin. Nakonec se podařilo zachránit odhadem kolem 350 tisíc rukopisů, dřív než mohly být zničeny. Haidara za svou práci později získal mezinárodní ocenění, ale sám tvrdil, že hrdiny jsou ti, kdo mu pomáhali beze jména. Tenhle příběh nám připomíná, že kulturní dědictví nechrání jen muzea a vlády, ale často obyčejní lidé, kteří se rozhodnou, že minulost stojí za to zachránit pro ty, kdo přijdou po nich.

0: počasí.
1: Krásný večer, moji milí. Agátka vám poví, jaká bude noc a zítřek. Aktuálně v Praze přeháňky a 12 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 14. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí budou přeháňky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Pozící v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek a pátek mlhavo, teploty mezi 16 a 19 stupni, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Agátka se hlásí s dopravním přehledem. Na dálnici D1 směrem na Prahu mezi 14. a 15. kilometrem došlo před chvílí k hromadné nehodě dvou vozidel. Na místě je překážka a je třeba zvýšené opatrnosti. V Brně v ulicích Vodcova a Matalova havarovalo vozidlo, pruh je neprůjezdný a probíhají záchranné práce. Na dálnici D35 směrem na Olomouc mezi 253. kilometrem se stala nehoda motocyklu, provoz je omezen. Na dálnici D11 v exitu 1 došlo k nehodě dvou osobních vozidel. U Olomouce na dálnici D35 pokračuje výstavba posledního úseku obchvatu, dokončení se plánuje do konce prosince. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Dávejte na sebe pozor, zdraví Agátka.

0: Věřil bys chlapovi, který uprostřed lesa nechá truhlu s penězi a uní sud s limonádou, aniž by to někdo hlídal?
1: Ani náhodou, v téhle zemi by ta truhla zmizela i s tím sudem. Ale přeju dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 4.
0: Venku je sice 14 stupňů a občas přehánka, ale tenhle příběh tě zahřeje. Lesník Václav Pavlíček to v Horní Lipové udělal rovnou v lese.
1: A?
0: Nejdřív tam dal jenom lavičku a do potoka dovedl trubku s chladnou vodou, aby si turisti mohli vychladit pití. Pak přidal kávu, trdelníky a dřevěnou pokladničku.
1: A lidi vážně platí?
0: No jasně. Všechno stojí na poctivosti a funguje to už roky, ten jeho lesní bar zná dneska každý turista v Jeseníkách.
1: To bych neřekl. Já bych tam musel nechat zamčenou káru na řetěz, aby mi nezmizely i poklid se skou.
0: Ty jsi hroznej skeptik, Bucane. Lidi jsou v jádru poctiví, když jim dáš důvěru.
1: To je hezké.
0: Vidíš to. Já si jdu hned po vysílání koupit běžecké boty a zkusím zítra ráno potkat v parku někoho stejně důvěřivého.
1: Na to radši zapomeň a zůstaň na zemi, vlasti. V 16 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a do té doby si pustíme pořádnou muziku.

0: Je 19 hodin.
1: Hezký večer přeje Agátka. Pojďme se ohlédnout za dnešním dnem. Pojďme na to nejdůležitější. Komunální volby přinesly rekordní podíl žen v zastupitelstvech. Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Počet obětí lodního neštěstí u Džibutska dál stoupá. Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou s okamžitou platností začíná platit energetické příměří, s nímž by souhlasily obě strany konfliktu. Na síti Truth Social zároveň vyzval, aby ho nikdo neporušoval. Ukrajinský prezident Zelenský ovšem americkému serveru Axios řekl, že se o příměří dozvěděl až ze zprávy a že je to pro něj novinka. Policie na Karlovarsku pátrá po 77-letém Petru Lídlovi, který se v neděli dopoledne nevrátil z vycházky z domova pro seniory v Radošově. Muž je prošedivělý, měří zhruba 160 až 180 cm a chodí s holí, bez dokladů a telefonu. Kdokoliv ho zahlédne, může volat na bezplatnou linku 158. Počet obětí ztroskotání lodi u pobřeží Džibutska stoupl na nejméně 139 lidí, mezi nimi bylo i 15 dětí. Dalších zhruba 84 osob se podle OSN stále pohřešuje. Neštěstí se stalo při pokusu migrantů dostat se po moři do bezpečnější země. Letošní komunální volby přinesly do obecních zastupitelstev nejvíc žen za posledních 35 let, jejich podíl mezi zvolenými poprvé přesáhl 30%. Mírně stoupl i průměrný věk nově zvolených zastupitelů. Kompletní výsledky i podrobné srovnání jednotlivých obcí nabízí interaktivní přehled serveru irozhlas.cz. Podle britského deníku Financial Times varovaly západní zpravodajské služby šéfy evropských zbrojních firm, že se Rusko snaží zesílit útoky na jejich životy. Opatrnost mají zvýšit nejen velké koncerny, ale i menší zbrojovky, které proto nyní zpřísňují ochranu svých vedoucích představitelů. A teď sport. Hokejisté Sparty v utkání 10. kola extraligy doma jasně přehráli Vítkovice 3 brankami k 0. Ve Velké Pardubické podruhé za sebou zvítězil irský Kůň, letos to byl 10letý Valach Fáino Orders se žokejem Katem Michaelem Donoghuem v sedle. A na závěr dobrá zpráva pro rodiče. Univerzita Palackého v Olomouci spustila nový web Digitální rodiče, který radí, jak s dětmi mluvit o jejich životě na internetu. Stránka nabízí tipy, jak nastavit bezpečné prostředí a jak by děti měly internet vůbec používat. Zprávy jsou za námi. Mějte se krásně, vaše Agátka.

0: Počasí.
1: Počasí s Agátkou. Hned budete vědět, jaká bude noc a zítřek. Aktuálně v Praze jasno a 11 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek a v pátek mlhavo, teploty mezi 16 a 19 stupni, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Doprava na Čet rádiu. Agátka vám poví, kudy to dnes nejede. Na dálnici D11 na 8. a 6. kilometru ve směru na Jaroměř hoří vozidlo, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností, hlášeno před chvílí. Na dálnici D35 mezi 253. a 254. kilometrem ve směru na Olomouc havarovala motorka, na místě je překážka na vozovce. Na dálnici D5 mezi 43. kilometrem ve směru na Plzeň se stala nehoda s poruchou vozidla. V Praze v ulici Říčanova se srazila dvě osobní auta, nehoda byla nahlášena před hodinou. Dál se nehody řeší i na silnici 20 u Kláštera na Plzeňsku, na silnici 13 u Bílého kostela nad Nisou, na silnici 32 u Libice nad Cidlinou a v Brně v ulicích Stavební a Špitálka. Všude je nutná zvýšená opatrnost. U Nošovic se nově staví sjezd na dálnici D48, který má ulevit dopravě v okolí průmyslové zóny. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rozsáhlá rekonstrukce křižovatky a tvoří se tam kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis. Jezděte opatrně, loučí se Agátka.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: Věděl jsi, že existuje země, kde mají právě teď rok 2016 a zrovna jim běží 13. měsíc?
2: To bych nevěděl, já jsem rád, že vnímám dnešní neděli. Dobrý večer z Čet rádia, máme za 20 minut 8.
1: Ty vypadáš strašně. Venku je zataženo, tenhle chladný večer a 10 stupňů ti očividně nesvědčí.
2: Vypil jsem málo kafe. Ale s tím 13. měsícem narážíš na etiopský kalendář, že jo?
1: Fakt.
2: No jo. V Etiopii mají 12 měsíců přesně po 30 dnech a k tomu ten zbylý pětidenní nebo šestidenní měsíček na konci roku.
1: To je divný.
2: A ještě k tomu počítají čas úplně jinak. Nutá hodina u nich není půlnoc, ale svítání, tedy 6 hodin ráno naši.
1: Cože?
2: Když ti Etiopan řekne, že se potkáte v jednu hodinu, myslí tím v 7 ráno.
1: Tak to bys tam byl ztracený. Ty před 7 vůbec nefunguješ a já po vysílání běžím do kina na ten nový severský kriminální film.
2: Vlasti, zbrzdi. Do kina si běž, ale v 20 hodin jsou zprávy Čet rádia a vy si zatím dejte dobrou muziku.

0: Je 20 hodin.
1: Dobrý večer. Udělejte si pohodlí a Gátka vám poví, co se dnes stalo. Co byste dnes neměli minout? Komunální volby přinesly rekordní podíl žen v zastupitelstvech. Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Počet obětí lodního neštěstí u Džibutska dál stoupá. Policie na Karlovarsku pátrá po 77-letém Petru Lídlovi, který se v neděli dopoledne nevrátil z vycházky z domova pro seniory v Radošově. Muž je prošedivělý, měří zhruba 160 až 180 cm a chodí s holí, bez dokladů a telefonu. Kdokoliv ho zahlédne, může volat na bezplatnou linku 158. Podle britského deníku Financial Times varovaly západní zpravodajské služby šéfy evropských zbrojních firem, že se Rusko snaží zesílit útoky na jejich životy. Opatrnost mají zvýšit nejen velké koncerny, ale i menší zbrojovky, které proto nyní zpřísňují ochranu svých vedoucích představitelů. Letošní komunální volby přinesly do obecních zastupitelstev nejvíc žen za posledních 35 let, jejich podíl mezi zvolenými poprvé přesáhl 30%. Mírně stoupl i průměrný věk nově zvolených zastupitelů. Kompletní výsledky i podrobné srovnání jednotlivých obcí nabízí interaktivní přehled serveru irozhlas.cz. Počet obětí z proskotání lodi u pobřeží Džibutska stoupl na nejméně 139 lidí, mezi nimi bylo i 15 dětí. Dalších zhruba 84 osob se podle OSN stále pohřešuje. Neštěstí se stalo při pokusu migrantů dostat se po moři do bezpečnější země. Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou s okamžitou platností začíná platit energetické příměří, s nímž by souhlasily obě strany konfliktu. Na síti Truth Social zároveň vyzval, aby ho nikdo neporušoval. Ukrajinský prezident Zelenský ovšem americkému serveru Axios řekl, že se o příměří dozvěděl až ze zprávy a že je to pro něj novinka. A teď sport. Hokejisté Sparty v utkání 10. kola extraligy doma jasně přehráli Vítkovice 3:0. Ve Velké Pardubické podruhé za sebou zvítězil Irský Kůň, letos to byl 10-letý Valach Fine Orders se žokejem Katem Michaelem Donoghuem v sedle. A na závěr dobrá zpráva pro rodiče. Univerzita Palackého v Olomouci spustila nový web Digitální rodiče, který radí, jak s dětmi mluvit o jejich životě na internetu. Stránka nabízí tipy, jak nastavit bezpečné prostředí a jak by děti měly internet vůbec používat.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 10 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik k tomu, jak bude. Opatrujte se, Agátka.

Kulturní tip na večer. Na dnešní podzimní večer vám vřele doporučuji film Edward Scissorhands od režiséra Tima Burtona. Vypráví příběh podivuhodného mladíka s nůžkami místo rukou, kterého stvořil osamělý vynálezce a který se jednoho dne ocitne uprostřed poklidného amerického předměstí. Sledujeme, jak se jeho křehká a citlivá duše střetává s pokrytectvím i vřelostí lidí kolem něj a jak si mezi nimi hledá své místo. Johnny Depp hlavní roli podává nezapomenutelný výkon plný mlčenlivé něhy, po boku mu stojí vinou na Ryder a celému snímku dodává kouzlo i nezaměnitelná hudba Dannyho Elfmana. Je to pohádka pro dospělé, plná melancholie, humoru i krásy, která se výborně hodí právě do chladnějších podzimních večerů. Zalíbí se těm, kdo mají rádi příběhy o jinakosti, outsiderech a tiché kráse neobvyklých duší. Přeji vám všem krásný a kulturně obohacující večer s Čet rádiem.

0: počasí.
1: Tady Agátka a čerstvá předpověď. Pojďme se na ně podívat. Aktuálně máme zataženo v Praze 10 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Prostřelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek a v pátek mlhavo, teploty mezi 16 a 19 stupni, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. Tolik předpověď. Krásný večer přeje Agátka.

0: Je 21 hodin.
1: Večer je tady a Agátka vám k němu nese zprávy. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Plzni i Karviné zůstávají staronoví lídři radnic, zatímco v Pardubicích o budoucí koalici dál panuje nejistota. Americký prezident oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, Kyjev ale na jeho potvrzení teprve čeká. U břehů Džibutska se zvýšil počet obětí lodního neštěstí. Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou s okamžitou platností začíná platit tzv. Energetické příměří, na kterém se prý obě strany dohodly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale řekl, že je to pro něj novinka a na potvrzení z ruské strany teprve čeká. Plzni bude radnici dál vést hnutí ANO, které si ponechalo koalici s uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. Primátorem zůstává Roman Zarzický, jehož hnutí bude mít v devítičlenné radě většinu 5 křesel. V Pardubicích zatím není jasno, kdo povede radnici. Vítězné hnutí ANO sice jedná o spolupráci s uskupením Žijeme Pardubice a hnutím STAN, poslankyně Aneška Nedomová ale spolupráci s ANO odmítá a její hlas je přitom pro těsnou většinu klíčový. Karvinský primátor Jan Vov obhájil svůj post už potřetí, a to s dosud nejlepším výsledkem v historii města. Podpořilo ho přes 63% voličů. Jeho hnutí Žijeme pro Karvinou tak může vládnout samo, přestože Vov čelí obvinění z korupce ve fotbalové kauze. U břehů Džibutska se počet obětí ztroskotání lodi zvýšil na 139, dalších přibližně 84 lidí se stále pohřešuje. OSN uvedla, že mezi dříve potvrzenými 109 oběťmi bylo i 15 dětí. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech. V Kaplici na Českokrumlovsku otevřeli nový klub pro mladé lidi od 12 do 19 let s názvem Ší. Najdou tam prostor pro tvoření, deskové hry i promítání a podle radnice má sloužit hlavně jako bezpečné místo pro setkávání a odpočinek.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 10 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě zataženo a 11. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Pro stylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A to je z počasí všechno. Zůstaňte s Čet Rádiem, zdraví Agátka.

tvou nedostižnou tvář nesou dál. Proudy, vody vítr vzal, nedopadnou na oltář, jak se zdá.

0: Pranostika.
1: Jedna ze starých hospodářských pranostik praví, že co v říjnu neuzraje, to už neuzraje, a myslí se tím, že podzimní sklizeň je potřeba stihnout včas, protože příroda už dál na úrodu nečeká. Na zítřejší pondělí 12. října nás čeká polojasná obloha s teplotami od 7 do 14 stupňů. A tak se zdá, že si podzim ještě chvíli pohrává s příjemnějšími odpoledny. Pravděpodobnost deště je jen kolem 1/5, takže procházka venku by měla vyjít bez větších komplikací. Pranostika i počasí se tak docela shodují v tom, že čas běží a je dobré věci nenechávat na poslední chvíli. Přeji vám klidný večer plný pohody a ať se vám zítřejší den vydaří podle představ. Krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Krásný večer, moji milí. Agátka vám poví, jaká bude noc a zítřek. Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě zataženo a 11. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek a v pátek mlhavo, teploty mezi 16 a 19 stupni, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. To bylo počasí na Čet rádiu. Ať vám je hezky za každého počasí, přeje Agátka.

0: je 22 hodin.
1: Dobrý večer s Četrádiem. U mikrofonu Vlasta, den končí a já mám pro vás jeho shrnutí. Ve zprávách dnes. Plzni i Karviné zůstávají staronoví lídři radnic, zatímco v Pardubicích o budoucí koalici dál panuje nejistota. Americký prezident oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, Kyjev ale na jeho potvrzení teprve čeká. U břehů Džibutska se zvýšil počet obětí lodního neštěstí. U břehů Džibutska se počet obětí ztroskotání lodi zvýšil na 139, dalších přibližně 84 lidí se stále pohřešuje. OSN uvedla, že mezi dříve potvrzenými 109 oběťmi bylo i 15 dětí. Karvinský primátor Jan Wolf obhájil svůj post už po třetí, a to s dosud nejlepším výsledkem v historii města. Podpořilo ho přes 63% voličů. Jeho hnutí Žijeme pro Karvinou tak může vládnout samo, přestože Wolf čelí obvinění z korupce ve fotbalové kauze. Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou s okamžitou platností začíná platit tzv. Energetické příměří, na kterém se prý obě strany dohodly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale řekl, že je to pro něj novinka a na potvrzení z ruské strany teprve čeká. V Pardubicích zatím není jasno, kdo povede radnici. Vítězné hnutí ANO sice jedná o spolupráci s uskupením Žijeme Pardubice a hnutím STAN, poslankyně Aneška Nedomová ale spolupráci s ANO odmítá a její hlas je přitom pro těsnou většinu klíčový. V Plzni bude radnici dál vést hnutí ANO, které si ponechalo koalici s uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. Primátorem zůstává Roman Zarzický, jehož hnutí bude mít v devítičlenné radě většinu 5 křesel. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech. V Kaplici na Českokrumlovsku otevřeli nový klub pro mladé lidi od 12 do 19 let s názvem Ší. Najdou tam prostor pro tvoření, deskové hry i promítání a podle radnice má sloužit hlavně jako bezpečné místo pro setkávání a odpočinek.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 9 stupňů, v Brně polojasno a 11, v Ostravě zataženo a 11. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik k počasí. Vlasta vám přeje klidný zbytek večera s Četrádiem.

0: počasí.
1: Dobrý večer. Vlasta má pro vás výhled na noc i na zítřek, ať víte, s čím ráno počítat. Aktuálně v Praze jasno a 9 stupňů, v Brně polojasno a 11, v Ostravě zataženo a 10. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek a v pátek mlhavo, teploty mezi 16 a 19 stupni, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer a klidnou noc vám přeje Vlasta.

jsme ho zahráli celý na album. A teď už nemáme co hrát novýho, tak vám zahrajeme nějaký aspoň starší písničky.

výbuchu, alba furt lítej ven jak kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto siri multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani.

0: Je 23 hodin.
1: Příjemný pozdní večer, posluchači. Vlasta se hlásí se zprávami Čet rádia. To se děje doma i ve světě. V Plzni i Karviné zůstávají staronoví lídři radnic, zatímco v Pardubicích o budoucí koalici dál panuje nejistota. Americký prezident oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, Kyjev ale na jeho potvrzení teprve čeká. U břehů Džibutska se zvýšil počet obětí lodního neštěstí. Karvinský primátor Jan Vov obhájil svůj post už po třetí, a to s dosud nejlepším výsledkem v historii města. Podpořilo ho přes 63% voličů. Jeho hnutí Žijeme pro Karvinou tak může vládnout samo, přestože Vov čelí obvinění z korupce ve fotbalové kauze. Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou s okamžitou platností začíná platit tzv. Energetické příměří, na kterém se prý obě strany dohodly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale řekl, že je to pro něj novinka a na potvrzení z ruské strany teprve čeká. V Pardubicích zatím není jasno, kdo povede radnici. Vítězné hnutí ANO sice jedná o spolupráci s uskupením Žijeme Pardubice a hnutím STAN, poslankyně Aneška Nedomová ale spolupráci s ANO odmítá a její hlas je přitom pro těsnou většinu klíčový. Plzni bude radnici dál vést hnutí ANO, které si ponechalo koalici s uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. Primátorem zůstává Roman Zarzický, jehož hnutí bude mít v devítičlenné radě většinu 5 křesel. U břehů Džibutska se počet obětí ztroskotání lodi zvýšil na 139, dalších přibližně 84 lidí se stále pohřešuje. OSN uvedla, že mezi dříve potvrzenými 109 oběťmi bylo i 15 dětí. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech, v Kaplici na Českokrumlovsku otevřeli nový klub pro mladé lidi od 12 do 19 let s názvem Ší. Najdou tam prostor pro tvoření, deskové hry i promítání a podle radnice má sloužit hlavně jako bezpečné místo pro setkávání a odpočinek.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 9 stupňů, v Brně jasno a 10, v Ostravě zataženo a 10. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si, Čet rádio hraje dál, zdraví Vlasta.

0: počasí.
1: Krásný pozdní večer, posluchači. Tady Vlasta s posledním dnešním počasím. Aktuálně v Praze polojasno a 8 stupňů, v Brně jasno a 10, v Ostravě zataženo a 10. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek a v pátek mlhavo, teploty mezi 16 a 19 stupni, v sobotu deštivo, teploty kolem 13. Tím se s vámi dnešní počasí loučí. Klidnou noc s Čet rádiem přeje Vlasta.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna nastaví.

dala jim klíč od vinice. Není svatá jen žena, proto hřeší Magdaléna. Halleluja. Marně luna lišky stíhá, vinici už neostří.

ovce voní, tráva pláče, rosu roní, marně pastíř ovci hledá, luny svice chytit nedá, vítr z vinicí šesténa, Magdaléna, Magdaléna, halleluja. Přísní souci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři ji městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: Je půlnoc.
1: Dobrou noc. Vlasta se hlásí s nočními zprávami Čet rádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, realita na bojišti ale vypadá jinak. V Plzni i Karviné je jasno v čele radnic, zatímco v Pardubicích koaliční vyjednávání skřípe. Wikipedie řeší, jak si s jejím obsahem poradí umělá inteligence. Nadace provozující Wikipedii zveřejnila výsledky šetření o tom, jak s encyklopedií zacházejí tzv. AI agenti společnosti OpenAI. Podle vědeckého redaktora Petra Koupského připomínají chování těchto umělých asistentů nevychovaného psa, který si v cizím prostoru dělá, co chce. Debata o tom, jak umělá inteligence ovlivňuje důvěryhodné zdroje informací, tak nabírá na síle. V Plzni se dohodla nová vládnoucí koalice tvořená vítězným hnutím ANO, uskupením pro Plzeň a hnutím STAN. Primátorem zůstává dosavadní lídr Roman Zarzický a jeho hnutí bude mít v městské radě většinu. Koalice tak bude mít v zastupitelstvu jasnou převahu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou s okamžitou platností začíná tzv. Energetické příměří, na kterém se prý obě strany dohodly. Bližší podrobnosti dohody ale neuvedl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že krátce po Trumpově oznámení ruská armáda zaútočila na elektrárnu v Charkově. V Pardubicích zůstává budoucí koalice nejistá poté, co vítězné hnutí ANO oznámilo spolupráci s uskupením Žijeme Pardubice a hnutím STAN. Poslankyně za STAN Aneška Nedomová ale takovou spolupráci s ANO odmítá a bez jejího hlasu by trojice neměla potřebnou většinu. Vyjednávání o nové koalici se tak komplikuje. Voliči v Karviné potřetí za sebou zvolili primátorem Jana Wolfa, a to přesvědčivou většinou hlasů. Jeho hnutí Žijeme pro Karvinou tak může vládnout samostatně, přestože Wolf čelí obvinění z korupce ve fotbalové kauze. Výsledek tak nečekaně posílil jeho pozici i přes probíhající vyšetřování. A teď sport. Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1 a slaví tak druhé vítězství v řadě. Na trati porazil Monačana Charlese Leclerca z Ferrari, třetí dojel Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který si tak upevnil vedení v celkovém pořadí šampionátu. Na závěr dobrá zpráva z jihu Čech. Kaplice na Českokrumlovsku otevřela nový klub pro mladé lidi nazvaný Šíp, kde se bude tvořit, hrát deskovky i promítat filmy. Prostor v budově bývalých jeslí má sloužit dospívajícím jako místo pro odpočinek i vlastní nápady.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 8 stupňů, v Brně jasno a 9, v Ostravě polojasno a 10. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Dnes v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Vážení přátelé, teda na všeobecné přání bych vám chtěl stručně jenom pár vteřin tady něco říct. Já bych vám mohl říct něco o takovým zajímavým pokusu, který jsem nedávno udělal s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, já mám jenom pár vteřin čas. Tak zkrátka a dobře, já jsem měl doma takové akvárium a... Já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Máchova ulice číslo 44. A tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. A ta ulice právě, ve které já bydlím, se jmenuje Máchova. Máchova 44. A ty domy ty tam jsou totiž číslovaný. Víte, každý dům tam má nějaký číslo. To je proto, aby když se hledá nějaká adresa, tak se to podle těch čísel rychleji najde. A ten dům právě, ve kterém já bydlím, má číslo 44. Já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně neplácal nějaký nesmysly tady. No a já bydlím takhle ve druhém patře. A napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem pak je to druhý patro, ve kterým já bydlím. A tam jdou schody takhle nahoru. A, no tak jdou, oni tam nejdou sami ty schody, vlastně my chodíme po těch schodech, tak říká jenom, že jdou schody, že jo. No a tam potom máme takovou předsínku. Tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj a v tom pánským, ale teda pánský, tomu se říká tomu pánský pokoj, že jo, tam nemůžou jenom, nesmí jenom páni, tam můžou i dámy, a tak to není jako u toalet, že na pánský smí jenom páni a na dámský dámy, to se tak říká jenom pánský pokoj. Tam můžou i dámy do toho, jak říkám, tam to je pánský pokoj, se říká. Nebo i děti tam můžou, že jo, jak říkám, tomu se říká jenom pánský pokoj. No a v tom, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, abych tady neplácal nějaký nesmysle. No a v tom pánském pokoji jsem měl na stole stát takový akvárium, si takhle veliký akvárium jsem tam měl a takhle veliký. No a v tom, ono přece jenom takhle mohlo být, takhle veliký, čtverhraný akvárium, čtyři stěny to mělo, takový dvě delší a dvě kratší stěny. Ty delší stěny byly něco delší než ty kratší a ty byly všechny ze skla, a sice z průhledného skla byly, takže se tam ze všech stran dalo krásně vidět, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, ze všech stran tam bylo krásně vidět. A v tom akváriu jsem měl vodu a v té, jo, a to jsem ještě zapomněl, dole bylo dno v tom akváriu, aby tam ta voda držela, víte? Pak kdyby tam to dno nebylo, a tak by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, ta by tam nikdy nedržela. No a pak se, a co den, týden byste tam mohli lejt vodu, ta by tam nikdy nedržela. Tak to mělo právě to dno. A pak jsem, anebo leta páně, ta by tam nikdy nedržela, tak to mělo to dno, aby tam, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemal. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku a no tak zlatou, pravý zlato to samozřejmě nebylo, že se jak říká zlatá rybička, to bylo dublé nějaký, nebo co to se říká zlatá rybička. No a ta rybička tam plavala všelijak v té vodě, třeba doleva nebo různě plavala. A pak, nebo doprava taky, různě, jak se jí zachtělo. A pak se měl, jo, nebo dolů taky plavala, víte, všelijak, jak jí to zrovna napadlo. A pak jsem, jo, nebo nahoru taky, různě plavala v té vodě, jak jí to... A pak jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem zase neměl v akváriu, toho jsem měl v takový kleci, jako ptačí kleci. Klec znáte, že jo, klec. Tak klec to je to samý jako akvárium, jenomže zase něco docela jinýho, víte? To nejsou ty stěny ze skla, jako u akvária, nýbrž z drátu. To je vždycky drát a pak je chvíli nic a zase drát a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde tak kolem dokola a to je pak dohromady ta klec. No a v té kleci, tam nebyla voda žádná, taky v té kleci, že jo? Ta by tam ani nedržela v té kleci, až ta by těma nicama unikala, že jo? Ta by, tam byl jenom vzduch, víte, takový průvan tam byl. A no tak já nevím přesně s tím průvanem, já jsem tam nikdy nebyl v té kleci, ale já to předpokládám, až ze všech stran tam mohlo fičet, že jo? Tak tam byl asi, no. A tam byly takový dva šprinc, takový dvě šprincliky, víte? A ten kanárek tam seděl vždycky na těch šprinclích takhle, teda ne na obou dohromady, buď to na jednom, nebo na tom druhém, vždycky jak skákal z jedné šprincle na druhou, pípal tak u toho. No a já jsem to tak pozoroval, víte, a tak mě tak jednou napadlo, co by to tak asi udělalo, kdybych se pokusil skřížit tu rybičku s tím kanárkem a docílit tak takovou létající rybu. Tak jsem to zkusil, ale vy byste nevěřili, jaký těžkosti mě tady nastaly. Když jsem například chtěl toho kanárka dát té rybičce, tak to nešlo. Ten tam tu vodu nějak nesnášel, nebo co? Neplaval doleva nebo doprava, hnedky dolů ke dnu šel. Já ho musel honem vytáhnout, aby se tam neutopil. A když jsem zase chtěl tu rybičku dát tomu kanárkovi, taky to nešlo. Ta se zase neudržela na té šprincli, zase padla vždycky dolů, víte? Zkrátka těžkosti, které vám tady nemůžu ani všechny vyprávět, já nemám tolik času, já mám jenom pár vteřin čas. Ale kdybyste náhodou dostali nějaký nápad, jak bych ty dva mohl nejlíp skřížit, tak mě to sdělte. Moje adresa je František Jouda, Litoměřice Máchova 44. Děkuji vám, naschále.

0: Kluci. Stalo se mi něco neuvěřitelného.
1: Co?
0: Potkal jsem dívku svých snů.
1: Vypráví nám o ní.
0: Je krásná.

Naše láska je jak 4roční období. Jaro, léto, podzim, léto. Ve světě hledal jsem, pátral, jak mořský koník v temné laguně, po pravé lásce, která snad i mě jednou potká. Cesta má již našla cíl, bohyni lásky.

Až jednou za noci, nebo i za dne, srdce mé zpomalí kus. Až náhle opona spadne, až hudba

0: je 1 hodina.
1: Vítejte v noci u Četrádia. Tady Vlasta a tohle jsou zprávy. O čem se dnes mluví? Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, realita na bojišti ale vypadá jinak. V Plzni i Karviné je jasno v čele radnic, zatímco v Pardubicích koaliční vyjednávání skřípe. Wikipedie řeší, jak si s jejím obsahem poradí umělá inteligence. Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou s okamžitou platností začíná takzvané energetické příměří, na kterém se prý obě strany dohodly. Bližší podrobnosti dohody ale neuvedl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že krátce po Trumpově oznámení ruská armáda zaútočila na elektrárnu v Charkově. V Pardubicích zůstává budoucí koalice nejistá poté, co vítězné hnutí ANO oznámilo spolupráci s uskupením Žijeme Pardubice a hnutím STAN. Poslankyně za STAN Aneška Nedomová ale takovou spolupráci s ANO odmítá a bez jejího hlasu by trojice neměla potřebnou většinu. Vyjednávání o nové koalici se tak komplikuje. V Plzni se dohodla nová vládnoucí koalice tvořená vítězným hnutím ANO, uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. Primátorem zůstává dosavadní líd Roman Zarzický a jeho hnutí bude mít v městské radě většinu. Koalice tak bude mít v zastupitelstvu jasnou převahu. Nadace provozující Wikipedii zveřejnila výsledky šetření o tom, jak s encyklopedií zacházejí tzv. AI agenti společnosti OpenAI. Podle vědeckého redaktora Petra Koupského připomínají chování těchto umělých asistentů nevychovaného psa, který si v cizím prostoru dělá, co chce. Debata o tom, jak umělá inteligence ovlivňuje důvěryhodné zdroje informací, tak nabírá na síle. Voliči v Karviné potřetí za sebou zvolili primátorem Jana Wolfa, a to přesvědčivou většinou hlasů. Jeho hnutí Žijeme pro Karvinou tak může vládnout samostatně, přestože Wolf čelí obvinění z korupce ve fotbalové kauze. Výsledek tak nečekaně posílil jeho pozici i přes probíhající vyšetřování. A teď sport. Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1 a slaví tak druhé vítězství v řadě. Na trati porazil Monačana Charlese Leclerca z Ferrari, třetí dojel Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který si tak upevnil vedení v celkovém pořadí šampionátu. Na závěr dobrá zpráva z jihu Čech. Kaplice na Českokrumlovsku otevřela nový klub pro mladé lidi nazvaný Šíp, kde se bude tvořit, hrát deskovky i promítat filmy. Prostor v budově bývalých jeslí má sloužit dospívajícím jako místo pro odpočinek i vlastní nápady.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 8 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Dnes v pondělí pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Se mnou nechoďte. To je dobrý, se mnou opravdu nemusíte už chodit, já trefím. Děkuji ti, maminko, děkuji tatínku, pusu. Já vím, no první den, ale zbytečně, aby se tam se mnou šli. No jistě, ne, tudy ne. Jděte tamhle tou chodbou. Ano, no, ahoj. No to je hrozný, jak to tady vypadá v té třídě. Přece patří takhle. Musí lícovat. Jistě. Ticho! Spořád. Tak na to dívám, to je hrozný. Tak stávejte, no!
2: Dobrý den, děti. Oni nevstávají, protože to neví. Jsou totiž jako ty, chlapče, ty se posaď, ty jsi velmi nějaký trošku napřed, sedni si, chlapče. Co?
1: Já vím, že se normálně vstává, to já už vím.
2: Sedni si, chlapče. Dobrý den, děti, já vás vítám. Budu vás učit první dva roky, jsem váš nový učitel Kublenka. Vy se smějete, ale je to opravdu blbé jméno, co děti? Milé děti, když přijdu do třídy, tak se musí vstát.
1: To, je jistý,
2: to budete teďka dělat každou vyučovací hodinu.
1: Pane učitele, já jsem to říkal. Mlč,
2: maličky, co pak si to čteš? Dej mi tu knížku, prosím tě.
1: Že se musí vstát, jsem to říkal.
2: Odevzdej mi tu knihu, chlapče. To je nesmysl, no. Takže, milí žáci, si to vyzkoušíme. Já jako prostě přijdu každou vyučovací hodinu do třídy, řeknu vstyk a vy vstanete. A pak už to říkat nebudu, protože to každý z vás, milá droboto, budete vědět. Tak to zkusíme. Přišel jsem?
1: Vstyk.
2: Tak se mi to líbí. Sednou, děti. Vítám vás zde v této třídě. Tato třída je první a... Dosud jste chodili, milé děti, do školky, ale teď budete už chodit do opravdové veliké školy, mrňata. No, jaký je to rozdíl? Ví to někdo z vás? Maličká pověz. Ví to někdo z vás? Neví. No, tady už si nebudeme jenom hrát, děti. Tady už se budeme také něco učit.
1: No to je jisté, přece, pane učiteli, že je prostě školka, pak je škola, tam se učí, ve školce se hraje.
2: Postaň se, chlapče, ano, já máš pravdu.
1: Já jsem si ve školce už taky nehrál, ale...
2: Ano.
1: Já jsem
2: Vídavý
1: si učil.
2: Chlapec, ano. Tak tady se budeme učit co? Budeme se učit číst, počítat, psát, budeme poznávat dějiny, matematiku, český jazyk, světové jazyky,
1: věcná,
2: samozřejmě ruský jazyk.
1: Věcná.
2: Prosím?
1: Proč dějiny?
2: Musíme znát dějiny naší země, které jsou
1: matematika.
2: Velmi bohaté. Matematika bude také, chlapče. Chemie, přírodopis.
1: Ekonomie by měla být hlavně. Hlavně
2: to všecko, chlapče, ale ty jsi nějaký. Posaď se, chlapče, posaď se, posaď se, posaď se. Jak to bude celé, milé děti, probíhat? Bude to probíhat tak, že celá jedna vyučovací hodina má 45 minut.
1: Věcná, pane učiteli, přece není možný.
2: Jak to, že ne?
1: Hodina má 60 minut.
2: No jo, ale pořád se, chlapče.
1: 40,
2: ale
1: dobře, sám říkám.
2: Dobře, dobře, chlapče. Vyučovací hodina je něco jiného než normální hodina. A ta má 45 minut. Normální hodina má kolik minut, malička? Jak se jmenuješ?
1: 60 minut.
2: Ano, chlapče, ale tebe jsem se neptal teďka. Tebe jsem se neptal, no. Ano, normální hodina má 60, ale naše vyučovací bude mít 45.
1: No dobře, no. Dobře. Není to už jako hodina.
2: No není to hodina, teď jsme si to řekli, maličký chlapče, ale je to 45 minut. Ještě jsou za dva roky do penze. Takže, milé děti, pokračujeme dál. Co vás ještě v té škole čeká? po té hodině vyučovací, po těch 45 minutách, aby si věděl, chlapče, budou přestávky. Přestávka bude trvat 5 minut a velká dokonce 15 minut.
1: Proč 5 minut?
2: Ale prosím tebe.
1: Minuta úplně stačí, aby
2: nestačí.
1: Se organismus regeneroval.
2: Děti se musí přece osvěžit, musí pojít jablíčko, něco dobrého.
1: Ztráta času.
2: Ale nebude to ztráta času, chlapče. Nebude to ztráta času. Jsem řekl, že to nebude ztráta času. No. Děti jsou zvyklí, chtějí si pohrát, popovídat s kamarádem nebo s kamarádkou. Vyžďalová. No, jmenuje se Vyžďalová. Tebe znám, ty opakuješ první po páté. No, samozřejmě. Musíš se přece seznámit a musíš se trošku proběhnout, získat určité fyzické zase, trošku se prodýchat, otevřeme okno a o té velké přestávce budeme na chodbě, co? Budeme se procházet a budeme si mezi sebou povídat. Děti.
1: Zbytečné, můžeme si přece hovořit, můžeme si povídat o látce.
2: Ale nech to, já jsem si ještě
1: čeká,
2: zase nevyvolal.
1: Kterou jsme probírali. Zbytečná velká přestávka.
2: Já to snad vyhodím, no. Rok bude trvat, milé děti, od září do konce června. To znamená,
1: věcná,
2: že... Ale prosím,
1: takže
2: já bych už
1: rok,
2: to mám opravdu dost.
1: To máme 10 měsíců.
2: No 10 měsíců,
1: no,
2: to je školní rok.
1: Rok trvá 12 měsíců.
2: No, ale školní rok trvá 10 měsíců.
1: No, dobře,
2: pak jsou 2 měsíce zasloužený prázdní, milé děti. Budete si hrát, budete na sluníčku koupat, sportovat, přírat jedovaté houby a podle to už to blbnu. No. Je pleteš, chlapče, prosím tebe. Takže takhle to bude celé. No, má někdo nějaké připomínky, děti? Já myslím, že se vám to všecko tady bude v této
1: věcná,
2: škole. Ale prosím tebe, věcná, co je?
1: Chtěl jsem se zeptat, kolik je učitelů na jednoho žáka?
2: Na jednoho žáka v této škole je 7 učitelů.
1: Zbytečně.
2: Ale prosím tebe, jak je to?
1: Zbytečně, skutečně, protože těch učitelů by mohlo být daleko méně.
2: Já už to